čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
0: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.
2: To je to tvoje malování vzdušných zámků. Malování.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

Hity, které milujete.

0: Thermal park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: I ty, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak se pojďme pustit do práce. Nebo do práce, do poslání, do radosti. Tak.
1: Do poslání.
0: Do poslání. Někdy jo, tak jako někomu dělat lepší den, kdyby to byl aspoň jeden člověk v pondělí ráno, tak je to přece úspěch.
1: Tak to stojí za to. Tak to stojí za to tady být za mikrofonem Rádia Čas v 6 hodin skoro za 2 minutky v pondělí 25. května.
0: Přesně tak, symbolicky a vlastně opravdu obracím stránku v kalendáři. Za chvíli popřejeme k svátku. A kdo? Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, hity, které milujete a samozřejmě pohoda, pohodička týdne, který pro vás, pro většinu z vás bude takový, jakoby budete spokojeni, protože teploty, jako jestli budou někdy minima v týdnu, jakože ochlazení na 30, 23, 24, tak to bude tak jako asi nejvíc nebo nejmíň, protože jinak i těch 30 tak se letos dočkáme.
1: Prostě úplně letní teploty.
0: Letos v týdnu teda chtěl jsem
1: letos
0: říct.
1: Letos v týdnu. Tak, tenhle rok týden.
0: No už to dobře začíná.
1: Ano. Ano, je to prostě asi pondělí, jo, chápeme se. My se chápeme, že?
0: To je zvláštní, že máme kategorii je pondělí.
1: Ano, pak je středa.
0: Potom ve středa cítíme se nějak divně, v pátek bude víkend, jo. Takže sem tam něco vypotíme v úterý, bo porada se šéfem.
1: Ano, ano.
0: A čtvrtky tak nějak jako se setrvalosti, jo, ale tak dobře, tak, uvidíme.
1: Tak uvidíme.
0: Jo,
1: tak
0: uvidíme, uslyšíme. Čerstvé informace Kristýnka Kubánková za minutu 6.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
5: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Řidiči, s omezením v tuto chvíli počítejte u obce Bystřice na Frýdecko-Místecku, kde je uzavřen most. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
8: Rádio Čas.

0: Komunitní zahrady jsou v Česku stále populárnější. O záhonky je takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava opět podpoří revitalizaci městských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, tak to nám řekl náměstek primátora Aleš Boháč.
2: V tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
0: Součástí revitalizace bude také další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informuje o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nachází nebo jestli jedou stále správně. Nové značení přibude také na severní části toku.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Fotbalisté se...

0: milujete. Všechna udělátka zapnutá, datum mně se líbí, 25.5.2026. No a za Rádio Čas popřejeme jako úplně první k svátku, takže kdo ho má dneska?
1: Je to jméno ženské a je to i hudební nástroj.
0: Viola?
1: Ano.
0: Viola?
1: Na první
0: Viola.
1: Dobrou.
0: Ne, pozor, tak to jsem nekoukal. Ani ve svém zdroji, který občas nabízí další jména, tam nevidím. Moc jich neznám v reálném životě.
1: Vlastně
0: bylo nějaké komorní divadlo, nebo je komorní divadlo Viola v Praze, ne?
1: Je.
0: Že se tam hraje nějaká, se tam přednáší a podobně.
1: A já mám pocit, že doteď, protože když jsem se do něho chtěla dostat, když jsem ještě bydlela v Praze, že se do něho nedá dostat jako online, že musíš jít na tu pokladnu si vystát ty 2 hodiny frontu.
0: Takže doslova komorní, doslova do písmene.
1: A doslova retro, nebo dřív to tak bylo, že pořád ještě se prodávaly lístky tím starým způsobem.
0: Dává to tu logiku, no.
1: Ano. No, byli jsme tam jednou, moc pěkné.
0: Že to je krásné příjemné. Jméno, teď mi říká, jako proč by se holka neměla Viola, Vicky asi by si jí říkalo ne, nebo Violka, kdyby byla hodná.
1: Tvoje dcera by byla Viola Bednářová. To asi ne.
0: Šla by na matematiku, učila by matematiku a nebyla by populární.
1: A nebyl někdo?
0: Jo.
1: Mně se líbí, jak my máme s tím osudem těch dětí úplně vždycky jasno.
0: Ne, jak když jako slyším jméno, tak ti řeknu, co bude.
1: A nebyla nějaká Viola Otová?
0: Ne, taky a myslím, že byla i Viola Zinková, ne? Pokud se nepletu paní herečka.
1: Ale krásné jméno.
0: Jo,
1: krásné.
0: Říkám, jako maminky v porodnici, pokud nejste rozhodnuté a tatínek tam není, protože chtěl toho Tondu. No tak vlastně to tam záleží na sám Frlíkovi nebo Fanfulence, že jo, ale tak to už jsou jiné příběhy.
1: To je výraz. Každopádně nejenom Violky, které se dneska narodí, ale třeba i Violky, které dnes maturují. Mm-hmm. Protože já jsem na to úplně zapomněla, ale potkala jsem, když jsem jela do práce, moji úžasnou sousedku Gabču, a ta říkala, že se modlí od rána, protože její dcerka dneska ve 2 ústní.
0: Gabčo, to je nám líto. Tak třeba příště, já jsem strašně zlobivý.
1: Jak líto?
0: Teď jsem si úplně, už jsem řekl to všechno a teď už budu jenom zlatý do 9.
1: A držíme pěstí,
0: já vím.
1: Kdy teďka Gabčo normálně
0: říkám,
1: se vyvrátí.
0: Cože?
1: To se normálně vyvrátí teďka u rádia.
0: Má syna nebo dceru?
1: Její dcera dneska maturuje.
0: Počkej, to ti připomenu, protože tomu se říká syndrom Líšková. Ne, počkej, to připomenu v průběhu
1: jaký
0: rána, kolikrát řeknu Lení a za 10 minut to, jo. Dobře, dobře. A teď máme co? Takže dobře, fajn, takže dcera.
1: To je pravda, já jsem nikdy mimo.
0: Kamarádka je Gabka, že?
1: Ano.
0: Ano. Gabko, učila se?
1: No učila.
0: No tak,
1: tak samozřejmě.
0: Co řešíte? Vůbec se
1: o
0: ní nebojte.
1: A tak vždycky máš nervy, že?
0: Ale nebojte se, mamino.
1: No takže prosím vás, vy všichni, kdo i maturujete, jmenujete se Viola nebo cokoliv, tak vám samozřejmě držíme pěsti a já už vidím, že jo, a Gabča píše, už to se mnou švihlo.
0: Jo?
1: No jasně.
0: No tak pokud píšete, tak pořád ještě ne.

0: Tak už zase mluvíme po víkendu v pondělí 25. s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. V víkend byl jaký, Leni?
1: Takový rodinný, bych řekla. Já jsem byla v Brně, byla jsem tam po dlouhé době autobusem a MHDčkem, takže to bylo takové zajímavé. No a můj největší zážitek byl, když jsem jela z Brna asi 40 minut do Veverské Bytýšky, což je cesta, která trvá 20 minut. Mm. Ale bylo tolik lidí na brněnské přehradě a na hradě Veveří, že to byl masakr, jako to byl totální masakr. A to musím říct, že ani v nejteplejším létě jsem tohle ještě na přehradě nezažila. Hmm. Takže tak, takže zdravím Brno.
0: Ne,
1: ale bylo to skvělý, já miluji Brno.
0: Teď jsem byl právě v záseku, já ne.
1: No.
0: A mě to čeká zítra, ale ta kombinace, mimochodem hlásíme všem, kteří to ještě nepostřehli a cestují mezi Ostravou a Brnem.
1: Výluka.
0: Takovým tím jako nejsem. Prosím.
1: Ne, to já jsem to chtěla tak jako naznačit.
0: Teď už chápu mámu, protože to vyčítá Vencovi hodně, jo? Akorát Vence neslyší na jedno ucho, takže on jakoby to tam hází. Ne,
1: Co
0: přesně
1: je?
0: Tak... A kdo je to zlo tady? To
1: nejsi
0: zlo se vždycky projeví, já jsem říkal, že už budu hodný. To, že jsem předpovídal neúspěch v nějaké maturitě, to je úplně jako... Dobře, tak jo, tak se máme vyrovnáno a začneme s čistým štítem.
1: Dobře,
0: jenom připomínám, zatím první informace, že do 1. června by měla být výluka mezi Ostravou a Brnem, tady přesně řečeno, že v Přerově budete přestupovat na autobusy, ale z těch předchozích měsíců, protože já jezdím pravidelně každý týden a Lenča vyzkoušela včera, mají to fakt jako vypiplané, takže v podstatě nastoupíte, vystoupíte, přestoupíte a podobně. No.
1: Já jsem o tom ani nevěděla, vlastně náhodou jsem se podívala do aplikace, což bylo fajn, protože jinak bych se na tom nádraží v Brně motala jak flaška pod splavem. Dokonce jsem využila informační linky, byly velmi milí a všechno krásně navazovalo a ten autobus byl poloprázdný, takže bylo to úplně v pohodě.
0: Poloprázdný z toho důvodu, že se všichni vervali samozřejmě
1: do toho prvního.
0: Ano. Mimochodem i po těch měsících, kdy jsme to znali, někteří fakt pravidelně stejně to děláme. Jo?
1: Ano.
0: Stejně to a přiznám se, u toho prvního čekám já vždycky. Akorát já už jsem tak naučený, že opravdu brzy, takže jako necpu se jeden z posledních, protože člověk si vždycky říká, a přijede ten druhý.
1: Přijede ten druhý,
0: a přitom víte, že přijede, jo. Ale no nicméně, ať jako trošku osladím den, mám něco pro tebe.
1: Jo. Já se teda nebojím, že jako přijede druhý, já se bojím, že pojedu špatným. Přijedou dva vždycky.
0: Jeden jede po zastávkách a jeden ten přímý, jo, přesně tak. Ale já jsem tě chtěl trošku osladit, tohle to jsem objevil v krámě. Hodně se to podobalo něco, co jsme měli tady a moc mi to chutnalo. Nebo i to by to chutnalo, tak jsem nám vzal.
1: Karamelky.
0: Uh-huh.
1: To jsou karamelky.
0: Uh-huh.
1: Nejlepší na světě jsou karamelky, přátelé.
0: Uh-huh.
1: Když je vám nejhůř, tak karamelku. Když se cokoliv děje, karamelku. Když se to něco oslavit, karamelku.
0: Moje babička říkala taky dobré raz za čas, takže i pro ty, kteří se drží, jste s rozumem, tak...
1: Jinak my vám uděláme trošku, jak se jmenuje, tak ASMR, ne? Se to
0: ASMR a vlastně něco ještě, protože je ASMR jako s tím letím a potom ještě jakoby oficiální takové je virální to otvírání, ochutnávání. Macbanking? Něco takového.
1: Unboxing.
0: Taky a ještě nějaký Macbank je.
1: Aha. Mm-hmm. No tak prosím vás, takhle po ránu pro vás, pro všechny, kdo nemáte takového úžasného kolegu jako já, tak takhle zní karamelky.
0: Aha. V obalu ještě. Potom zní asi takhle.
1: A pak ty posloucháte rádio Čas.
0: Ne, ty se právě krásně rozpouští. To není jako sisinky v dětství, no. Tak
1: skvělý.
0: Udělej hezčí den.
1: Já ti potom, spolu.
0: No, já ti potom už jenom mimo záznam řeknu, odkud pochází, ale to není podstatné do vysílání rádia Čas, jo? Takže hezký nový den a jsem rád, že jsem udělal radost.

0: Omluva za malou dramatickou pauzu, jenom jsem chystal jakoby další podklady pro čerstvé horoskopy s datem 25.5.2026.
1: A ještě než se dostaneme, k těm horoskopům, tak si tady vyříkáme něco. Já jsem tady byla nadšená z karamelek, to si jistě pamatujete, vstup před chviličkou, před písničkou. A děkovala jsem tady Ráďovi, že to je super, že to
0: Ani
1: dáme spolu. Zač,
0: já vždycky jako se na tebe spolehnu s něčím. To pořádku, takže čerstvé horoskopy s datem
1: 25. Jsme se dva dny neviděli a já jsem normálně úplně přestala být ostražitá, protože Ráďa na mě bývá i hodný, kupuje mi vajíčka s překvapením a já jsem si říkala, je, on mi koupil karamelky, to se rozdělíme. Ještě jsem se chtěla rozdělit. A víte, co z toho vylezlo? Že ty karamelky vůbec nekoupil Ráďa, to jsme dostali od našeho režiséra Jirky z Finska. Protože přijel osobně se na nás podívat.
0: Ale vždyť já jsem ti to říkal.
1: Ne, neříkal.
0: Já jsem ti to říkal, že to předávám za Jirku, akorát... Ne, protože...
1: Všichni to slyšeli.
0: Ne, já vím, ale my máme jakoby strašně moc slov ve vysílání, my strašně moc mluvíme.
1: Jasně.
0: Tak to jsem ti řekl mimo smyslově, tak snad si mě vnímala, ne?
1: Mimo
0: já jsem ti říkal, tady máš ode mě karamelky a v duchu, to dal Jirka z Jirska, teda z Finska. Z Finska.
1: Ne, to si neříkal ani mimo smyslově.
0: A ty, Ráďo, moc děkuju. A já řeknu, ale jenom se zprostředkování, to není ode mě.
1: Ne, to jsi neříkal.
0: Jo. A ty říká, ochutnáme spolu, já říkám, dej mi dvě.
1: Jak dvě, nedostaneš ani jednu, dostal si celý pytel
0: svůj. To bylo
1: svůj.
0: Mimo smyslově.
1: Ale mimo smyslově. No takže jsem mu na to naletěla a myslela jsem si, jako mám úžasného kolegu, ještě jsem to řekla, že mám úžasného kolegu a ty jsi přivlastnil tady dárek od Jirky.
0: První slovo platí, druhé leze zgatí.
1: No, takže jenom abyste to viděli, jo, abyste to slyšeli, přátelé.
0: Můžu už pustit ty horoskopy?
1: Ne, já ještě si to chci.
0: No takhle, klidně si to vypovídej a podobně.
1: Já na tebe chci ještě plout.
0: Jo, dobře, tak jo. Tak pluj. A Milane, objednávám pro bíky něco hodně, no to nemůžu, protože i ostatní bíci nás poslouchají, něco hodně fajnového.
2: Radio čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco klidnější a příjemnější než konec týdne předchozího. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, navíc se můžeme šťastných náhod, nicméně těžkosti můžeme očekávat zejména v životě milostném. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelcům budou vycházet výdělečné aktivity. Berani mohou zápasit se svou unáhleností, ale by budou mít pocit poklesu energie. Panám to bude skvěle myslet i komunikovat. Kozorozy budou především praktičtí a pragmatičtí a býci mají naději na profesní úspěchy. Blíženci se mohou nadít mnoha zmatků. Kmáhy budou zažívat značně protikladné pocity a vodnáři zřejmě mohou inklinovat k nic nedělání. Ryby budou zažívat až přecitlivělost. Radci mohou více trpět náladovostí a štíři nebudou mít problém se svým sebeprosazením. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu života mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým hity, které milujete s Lenčou a Radimem na Rádio Čas 25. května. Pozdravy Violkám k svátku. Samozřejmě i nás si můžete najít na 100 různých způsobů. Klasicky ve vysílání Rádia Čas, prostě přijímače, digitálně přes DAB+, jako televizní kanál jsme, a nebo kdykoliv i online na cazradio.cz, kde konec konců tedy v onlinech je i Lenča.
1: No, letem světem internetem právě jsem si našla zprávu, které jsem si o víkendu udělala jenom print screen, že ji musíme společně probrat. A nadpis zněl: pár z Floridy prodával golden tickets, který vám zaručuje místo v nebi. Slyšel jsi ten případ?
0: Nope. Jako prodává se ledacos, že jo, konzervy s různými vzduchy nebo tělesnými výpary, ale tohleto, to je velký příslib.
1: Ano, ano. Ten pár je z Floridy, jmenuje se Tito a Amanda. A tipni si, kolik tě stojí zlatý lístek, který ti zaručuje místo v nebi.
0: Já myslím, že byli chytří, protože čím víc lidí, kteří na to mají, tím mají větší výdělky, tak já bych dal, jako z jejich pohledu, nějakého ekonomického, nějakých 25 tisíc dolarů?
1: No, tak ne, za stovku, 100 dolarů.
0: Jenom 100 dolarů?
1: No, no. A ten návod byl jednoduchý, dostal si zlatý tiket a bylo ti řečeno, že můžeš, že máš jít do nebe a před branou ukázat ten zlatý tiket a oni ti pustí dovnitř.
0: Kolik lidí jim poslalo už?
1: To nevím, ale policie, když je dopadla, tak zabavila přes 10 tisíc dolarů.
0: A přitom vlastně dělá to, když to kolem a kolem, jo, dělá to každý, kdo kdy přispěje na dobrou věc, jo. Takže vlastně v reálném životě pomáháš někomu tady, dole na zemi, ale myslím, že minimálně jako 3 plusové body máš tam nahoře, že jo. Akorát bez toho tiketu pomyslného.
1: Bez toho tiketu.
0: Oni no. Si to všechno zapisují do té knihy, přece ne.
1: No, ale celkem se mi líbil závěr toho článku, protože oni nejenom, že teda prodávali golden tikety, ale prodávali i potom takové ty návykové látky. A policie...
0: To je hezká kombinace, ano. Když nevíde tohle, tak máme ještě tohle.
1: Tak vám, bude vám s námi hezky prostě.
0: Nebo myslíš, že dávali jakoby k tomu tiketu jenom vzoreček třeba?
1: Možná jo, aby ses tam rychleji dostal.
0: Abys byl v nebi.
1: Tak, abys byl v nebi. Policie u nich totiž nakonec zabavila přes těch 10 tisíc dolarů, jak jsem říkala, v hotovosti, drogové vybavení a malého aligátora. Takže oni měli ještě i domácí zvířátko.
0: Já stejně to pořád myslím. Kdyby náhodou si byla taková, ty jsi taková ta poctivá holka, jo?
1: No.
0: V každém případě, jako kdyby to napadlo tebe,
1: tak prodávat golden tikety.
0: No, jakou dáš částku?
1: Já, mně přijde 100 dolarů málo.
0: No,
1: já bych to prodávala.
0: Já jsem myslel, že šli do tisíců, ale a tak jako, aby prostě, aby to lidi jako, chápeš, aby lidi na to měli v nějaké
1: ale
0: podobě.
1: Ale stejně si toho hodně lidí koupili.
0: No.
1: Otázka je, jestli to nebyli jejich zákazníci na těch drogách, ale no, já bych na to šla jinak. Já bych to neprodávala za stovku.
0: Mm-hmm.
1: Víš co, já bych udělala třeba kategorie, že jenom za tu nebeskou bránu by to bylo třeba za 5 000 korun, jo? Pak bys to mohl mít i z poslední večeří, to by bylo za 10 000, no a potom třeba nějaké lepší VIP zóna by tam mohla být normálně, VIP zóna s Bohem, a ta by byla třeba za 250 000.
0: To znamená, jestli to chápu dobře, oni cílili převážně asi na křesťany, protože každé to náboženství má trošku jinou podobu tam,
1: ano.
0: Jakoby toho,
1: no, tak
0: té božské nedvány, dá se říct, jo?
1: Tak kde všichni se dostanou do toho pomysleného nebe, že? Nebo každý to má jinak.
0: No, tak uvidíme, prosím vás, další, jo, další z kategorie, tohle byla zajímavost, to nebyl návod, jo, naši milí.
1: To nebyl podnikatelský návod.
0: Jinak za chvilku ti musím ukázat jednu esenci z víkendu, protože na mě někdo myslel. 6:27, poslouchejte Rádio Čas a dozvíte se víc.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádio Čas.

0: Pohodové dobré ráno s rádiem Čas, aktuální čas 6 hodin a 30 minut.
1: Tak máme po víkendu 25. Lenča, radím, pohoda, pohodička, víkend za sebou, tak doufám, že to moc nebolelo nebo nebolí ten přesun do toho pondělka. Nicméně já jsem dostal včera zprávu a pípla mi od našeho kolegy Ivoše z Rádia Čas Rok.
0: Aha.
1: Já jsem říkal, co nějaký rest, já mám volno a podobně, no. Nicméně bylo to velmi krátké a vlastně milé v důsledku. Ahoj Rádio, jsem u známých na návštěvě a představ si, že jim v obýváku visí tvůj obraz. Jo. Nejdřív jsem myslel, protože každý ví, jak maluju, jo, že to vypadá jako spíš jako když si přinesete od dítěte ze školky něco z besídky.
0: Ne. Nám on, taky visí doma tvůj obraz, ty krásně maluješ.
1: On myslel takhle, že jsem na něm stvárněný. Jo,
0: jo, aha. Jo.
1: Hele, jako upřímně musím nechat, jako bylo to milé, že na mě myslel. Jediná věc na tom není pravda, když to prohlídneš.
0: Že tam si ty.
1: Ty se zasmíješ tomu, že jsem to opravdu já stvárněný. Ona je to nějaký ten tisk nebo něco, nějaká ta, já nevím, jak se tomu říká, litografie, protože jsem to pak ještě googlil. Ale hned pochopíš, co na tom obrazu není pravda, jo? Ale jinak teda...
0: Je, to jsi fakt ty?
1: Ano, to jsem já.
0: No, ale tak to je úplně věrná podoba. Jediná věc, která na tom obraze není pravda, je, že hraješ nějaký sport, že tam držíš pálku.
1: Ano, to se jmenuje tennis player přímo, jo? Tenisový hráč, ano, přesně tak, no.
0: Tak to by nebyla pravda, ne. Ale jinak si to celý ty. Ne.
1: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
0: Bimbas?
1: To je bembas, úplně... jo, občas se mu říká bembas, pardon. Já už toto podvědomí rádiovo. Rádiovo podvědomí prahne po. Po Ježíši Kriste.
0: Badminton bembas.
1: Jo, my jsme říkali bembas, no, jdeš si zahrát bembas, jo. Tak pozor, jo. To mi dáte za pravdu, ne? Určitě, jo, jo.
0: Jo, jo,
1: a ku podivu to mi docela šlo.
0: Jo,
1: My jsme to hráli většinou v Budišově u tety na chatě.
0: Už ti někdo komentuje, že hraješ bimbas?
1: Ne, Jirka píše bembajs. Jo, tak bembajs. Ach jo, taky na sebe prásknu všechno.
0: No dobře, no tak já si představuju ten obraz, jak by vypadal, kdybys tam hrál ten bimbas, víš?
1: Ne, bimbas mi šel až v dospívání. Popojedem.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
5: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: No, počkej, dneska je 25, to znamená, jestli to počítám dobře, už necelý půl rok, už necelý 6 měsíců, to znamená 5 měsíců, pár týdnů a budeme slavit těch 28 let s vámi, to hlavní jste slyšeli. Nicméně dobře, kdybychom šli po asociacích, megakoncert Rádia Čas ten letošní, tak co ti skočí jako úplně první, Lani?
0: It's a final countdown. A ještě půl roku rád.
1: Já si představuju, ale pozor, teď to prosím tě nespoju se sebou, jo?
0: Dobře.
1: Ale opravdu si představuju krávu, jo? Opravdu si představuju krávu, která potřeba podojit a podojili ji úplně do poslední jako kapky mléka, jo? Do poslední kapky mléka, ale potom farmář si odešel na záchod a přišla farmářka a myslela, že ta kráva podojená nebyla, tak začala znova tahat za ty cecíky a ta kráva zaspívala, no a vlastně, jo, tak ne, to, ty to budeš spojovat, ale prostě to se mi, jakože to byl strašný, ještě jednou to zpívej. Já vím, ale já jsem to, fakt říkám, to není vůbec spojené s tebou, víš, že bych to mi neřekl
0: teď už, teď už to nemůžu zaspívat znovu.
1: Už nikdy to nezaspíváš, nebo si vždycky na to vzpomeneš?
0: Teď si na to jako vždycky vzpomenu. No tak a zaspívej ty, jak bys to zaspíval ty.
1: A ne.
0: No tak pojď.
1: It's a final countdown! Ne, tak nějak, no.
0: Vidíš, a já budu slušná a nebudu říkat, jaké zvířátko mi to připomíná.
1: Volá? Přesně tak, no. Nicméně to nejpodstatnější, opravdu široko daleko jediný koncert Europe, aspoň v té době. Mm-hmm. To znamená 21.11. spousta hvězdných hostů k tomu. A myslím, že jsme čekovali předprodej na cezradio.cz minulý týden a opravdu některé zóny už jsou plné. A pozor, není to taková ta marketingová fráze.
0: No,
1: jo?
0: Klidně se podívejte právě na náš web, protože zóny, ze kterých je v podstatě nejlépe vidět, nebo asi si to všichni myslí, tak už začínají být hodně, hodně plné. Takže pokud si chcete ještě teď vybrat své místo v Ostravar aréně, odkud nejlépe uvidíte a uslyšíte, tak klikejte na časradio.cz co nejrychleji.
1: Budeme se na vás těšit, jinak pohodové ráno, pohodový týden a vyholkám ještě jednou pěkný svátek.
2: Čas. Radio Čas.

0: Aby vás to ráno nebolelo, tak se snažíme být tady každý všední den, pondělí až pátek mezi 6. a 9. Lenča radím. Dobré ráno, Moravo, pokud nezabírá to, co říkáme, většinou teda, jo, jak se koukáme na vaše zprávy, tak doporučujeme ještě ranní video. Dneska tedy opět klasicky Instagram nebo Facebook, Facebook nebo Instagram. Pracovní název je Rychloléčba a myslím, že asi každému z vás popřejeme, ať takového lékaře nemáte a nikdy mít nebudete. Asi takhle bych to řekl, že jo?
1: Ano, je to jo, tak, možná, ale mě to pobavilo.
0: Možná komentáře budou trošku jiné, že jste možná někdy něco podobného zažili, ale jak říkáme, nebereme to negativní cestou, ale tak je tam esence toho, co občas tak slýcháváme, když jsou třeba oslavy nebo si lidi povídají o svých zkušenostech. A...
1: Ale zatím to vypadá, že všechny to video pobavilo, komentáře na Facebooku jsou úplně v pohodě.
0: Díky bohu, no, tak jo, takže posíláme dál, stejně tak jako dnešní téma, které konec konců taky najdete na Facebooku Rádia Čas, takže Leni?
1: Dnešní téma zní, jaké máte zkušenosti s realitními makléři?
0: To jsem zapisoval do systému zhruba 2-3 týdny zpátky, kdy začala, nebo když už začala tlačit na pilu tady slečna Líšková. Ale žijeme tím pořád a co si budeme povídat, každý z nás máme nějakou zkušenost. Ať už co se týče hledání pronájmu, podnájmu, chceme prodávat, chceme nakupovat a podobně. Díky bohu za ty dary, když to zacvakne tak, jakože realitní makléři jsou profíci a hlavně jsou féroví a upřímní. V opačném případě je o čem mluvit. První vlaštovky na Facebooku, vy samozřejmě pište přes WhatsApp Rádia Čas, ale ní, teď jenom řekni jakoby esenci toho, proč vlastně ta otázka vznikla.
1: No, protože jsme se bavili, nebo to je naše téma, každodenní skoro, jelikož se přesouváme z Příbora do Ostravy, prodáváme náš dům a hledáme byt v Ostravě. No a hledáme již nějakou dobu a máme těch zkušeností hodně a ne všechny jsou pozitivní, takže asi proto vznikla ta otázka.
0: Tak možná jenom čistě informačně, co hledáte?
1: No, zamilovali jsme se do Ostravy Poruby, na Šídlovci nízká...
0: Hrabůvky, myslíš?
1: Jo, pardon, Hrabová.
0: Hrabová.
1: Já už blbnu, mě už se to všechno plete. Hrabová, Šídlovec, tam jsme měli vybraný i byt, ale bohužel nám utekl, takže tady ta oblast nás hodně láká. 2+1, 60 metrů čtverečních, minimálně balkon, nižší cihlová zástavba.
0: Příroda prostě blízko, nebo třeba výhled do zeleně a nemoc lidí v baráku takzvaně, ideálně jako kdyby to bylo výš, ať na váma nikdo jako neskáče, bo kočičky by z toho měly úplně jako osypky a podobně.
1: No, takže ten Šídlovec, to nás hodně mrzelo a to se nám hodně líbilo, takže tam, kdybychom zakotvili, budeme moc rádi.
0: Takže vypište své zkušenosti, mimochodem, kdyby vám to fakt cinklo, že znáte někoho, kdo třeba, já nevím, prodává nebo nabízí, aby si to Lenča prohlédla, třeba můžete lhát a Lenča přijde, aspoň si ji prohlídnete, tu dámu, která vysílá na Rádio Čas. Ne, tak hoďte zprávu třeba nám na WhatsApp, když tady zrovna vysíláme, nebo Lenču si najdete i přes mail, vlastně pracovní mail lenča.liskova@pohodamedia.cz.
1: Jinak pište vaše zkušenosti a vaše příběhy. Já doufám, že to bude na odlehčenější notu a že to přivedeme do vtipu, protože musím říct, že po těch několika měsících je to spíše zoufalství.
0: A díky bohu za ty profíky, kteří to doufám dělají srdcem jako my dva tady Čas s Rádiem Čas.

0: Pohodové ráno s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete. 6 hodin 47 minut je, za chviličku už je celá a zprávy, no ale ještě předtím se podíváme na internet, ovšem teďka s rádiou.
1: To je spíš takové připomenutí, protože mám pocit, že český národ to moc nedělá, že my si to kontrolujeme hned, nicméně pokud máte pocit, že jste si v posledním roce někdy vsadili, no. Teď nemyslím asi nekupovali losy, ale opravdu regulárně vsadili, dělá se to stejné, prosím vás, čekujte si to všechno, jo? Nebo prohledejte si kapsy předtím, než prodáte třeba na nějakém tom Vintedu a podobně, nějaké ty bundy a kalhoty, protože, a to zas cením, za velkou louží, když je nějaká velká výhra, tak oni potom, když už se blíží konec toho, abyste si to mohli vyzvednout, tak to nějak připomínají, buď to třeba v obecním rozhlasu a podobně.
0: To je fajn.
1: A jeden pán slyšel, bylo to ve státě New Jersey, že už jako zbývá pár dní k tomu, aby si to vyzvedl majitel, pokud se nepletu, výhry necelých 6 milionů dolarů, jo, takže na naše přes 120 milionů korun, jo, a vynechme ty daně, které mu potom jakoby odečtou jistou částku. A cinklo ho až ve chvíli, kdy říkali, že dotyčný si to koupil v místní čerpací stanici. Říká, to tak bylo tak nějak někdy před rokem, ne? A podobně. Takže prosmejčil celý byt, našel zmačkaný tiket v kapse od kalhot a opravdu byl to on. No.
0: A to měl ještě štěstí, že mu to manželka nevyprala.
1: To je takový slavný fór a podobně, no.
0: No, ale teda musím říct, že tady to mělo happy end, já jsem právě ten článek nečetla celý, ale dívala jsem se na něho a říkala jsem si, tyjo, tady to má happy end, ale dokážeš si představit ten pocit?
1: Pozor, to byla dobrá poznámka, ale podle zdrojů se právě neví, jako jestli byl vypraný nebo nebyl ten tiket, takže na to taky mysleli, jo, jako jestli, nebo jestli bylo, víš se, že tam byla manželka?
0: Ne, to nevím, ne, to jsem tak jako plácala.
1: No vzhledem k tomu, že mě byl bordel po bytě, jo, tak já nevím, typoval by na single pána, jen tak na okraj.
0: No, možná během 14 dnů už si řekl, že manželka nebude, aby si mohl nechat celou tu výhru.
1: Ale je to opravdu, no, všichni takhle reagují.
0: No, ale dokážeš si představit tu situaci, kdy hledáš ten tiket, že? Nebo ho najdeš a je to třeba dva dny nebo den po tom vyhlášení, po té lhůtě oficiální. Dokážeš to představit? To by bylo
1: dokážu, masakra. No, život má tyhle ty choroby a podobně, no, tak jako to je tak jediné, co si můžeš udělat, no. Já vůl, je to vždycky poučení o tom.
0: Já bych si to vyčítala potom až do konce svých dní.
1: To by byla škoda.
0: To by byla škoda, no.
1: To bylo fakt škoda, no.
0: No, ale teda tleskáme a gratulujeme, že tady pán to stihl, to je teda obdivuhodné.
1: Proto, jak říkám, a mám pocit, že to platí pro různé činnosti v našem životě, vždycky zkontrolovat a máte odškrtnuto. No, já nemám rád resty, ani v tomhletom.
0: No a 120 milionů, kdyby se vyhrál v přepočtu na české, co bys jako první udělal? To by mě zajímalo, protože my vždycky...
1: Můžu zahrát Lenču?
0: Počkej,
1: já bych věděla, co s tím udělám.
0: Ne, ale tak to si říkáme vždycky, já bych věděla, co s tím udělám, já to vím, ale co bys jako první udělal? Jako šel bys na kafe, nebo skákal bys do vzduchu, nebo co by byla ta
1: úplně,
0: první reakce?
1: Když se to dozvím?
0: No. Teď ti to řeknu. Ráďo, mám pro tebe dobrou zprávu, koupil jsi slos a vyhrál jsi 120 milionů korun.
1: Já vím, že je v životě spousta proměnných, ale já myslím, protože na základě, jak každý z nás udělal nějaké špatné rozhodnutí v životě a podobně,
0: no.
1: Já mám pocit, že by se mi strašně lidsky ulevilo.
0: Mhm. Jo.
1: Že taková ta úleva, takové té běžné tí života, jakože občas už víš, že si do té Prahy asi zajedeš a že pravděpodobně si tam možná i něco pronajmeš na celý rok, nebo ale všeobecně i nějaké jako staré resty, myslím, že ta úleva na tom těle by byla strašně cítit. A člověk by se možná začal chovat i jinak v tom životě. Jo, jako,
0: jo. Uvolní.
1: Aha, jo. Že by to tak nebolelo ten život někdy.
0: Já bych volala Marťovi hned.
1: Jo. A to bys nemusela, víš to?
0: Tak já bych ještě zatím nemusela.
1: Ty bys nemusela.
0: Ale já bych chtěla.
1: Vy nejste svoji, no, to znamená, jakoby bylo by to jen a pouze tvoje.
0: No, ale já bych chtěla, protože
1: a potom,
0: já si to nemůžu
1: být. Až byste šli od sebe,
0: no.
1: Tak bys si to všechno brala sebou. Protože toto je ještě jakoby vlastně výhra získaná před vstupem do manželství.
0: Je to ještě máš takhle naplánované.
1: Jak ale naplánované, nevím, protože občas naši, jo. Já to teda klepu na dřevo, jestli to říkám dobře, tak příští rok by to bylo, nebo bude, doufám, 60 let, jo, diamantová svatba. Máti občas zapře, táta taky má schované, jo, složenky a podobně, máma ví, kde má schované, to je jedno, takže oni se jdou jako bokem, ale kdyby to byla nějaká mega výhra, no. Tak oni stejně se musí podělit,
0: no,
1: že jo,
0: jasně,
1: protože to je manželství, jasně. Takže, ale ta hra je hezká.
0: Ale
1: no.
0: Já bych se podělila, protože já si myslím, že bych si to víc užila s ním. A to já už přesně vím, to bychom jeli hned. Rádio, vzal bys na měsíc zase vysílání?
1: Vezmu, akorát říkám právě někdo, si říkám, jestli třeba víc času, než ty s Marťou netrávím já s tebou, poslední jako dobu. Takže možná bych to taky trošku zohlednil, než bys to řekla Marťovi a podobně. Co?
0: No tak kdyby mi ta zpráva cinkla teď, tak jo, by se to taky dověděl.
1: Ale všimné, nějaké všimné, já nechci všimné. Samozřejmě jako milion z toho, ale všimné by mě potěšilo.
0: Jo, dobře, tak až vyhraju 120 milionů, tak nějaké všimné ti dám.
1: Jo. Fakt třeba jenom jeden víkend v Praze by mi bylo.
0: No tak to je vůbec, to by nebyl vůbec problém.
1: Jeden roční víkend v Praze, jo, dobře, jsme domluveni, děkuju.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bystrická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
5: Rádio Čas.

0: mění přístup k parkování, místo zdražování poplatky zmírňují nebo na určitou dobu úplně ruší, aby do center přilákala více lidí a turistů. Radnice se o to slibují vyšší návštěvnost obchodu i větší ruch. Velká města parkování ale regulují dál.
1: V
0: Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
2: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje, a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková vstoupili úspěšně do Roland Garros. 26. nasazený Menšík porazil domácího Drogheta 6-3, 6-2, 6-4. Macháč zdolal Belgičana Berkse 6-3.

0: Salzia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Do světa posíláme hity, které milujete. Pohodu, pohodičku, taky nové video za ranní dvojku, rychlou léčba najdete na Facebooku, Instagramu, Rádia Čas, ale hlavně takovou výzvu. A je zvláštní, protože na všech oslavách a setkáních si o tom vždycky povídáte. pardon. WhatsApp zatím pospává, nevím, co Facebookový, Lení, ještě jednou připomeň tedy.
4: Jaké zkušenosti máte s realitními makléři? Ale vypadá to, že všichni kupují jen tak jako přes sebe. Že si koupí, prodají. No. To vypadá, protože těch komentářů není mnoho, jenom Pavla napsala, asi záleží na době poptávce, když jsem si před pár lety našla byt a chtěla ho vidět, bylo těžké se domluvit. Záleží, jestli už to dělá dlouho a jak moc umí psychologii, aby navnadil klienta.
3: Tak protože Lenča, ta by mohla vyprávět, já mám za sebou taky pár zkušeností, co se týče prodeje před mnoha a mnoha lety, nebo vlastně potom koupit bytečku, tak to se zprostředkovávalo v Opavě. Mě by zajímalo, jak se má dneska ten pán, protože to byl tehdy takový mladý kluk, mimochodem vypadal úplně přesně jako makléř. A jenom později, když jsem šel k našim do baráku na pravidelnou návštěvu, tak už jsem viděl, že má i vlastní jako promo materiály v nějakých těch inzertních novinách. A už vypadal takový jako, jak to mám říct, zapapanější. Už vypadá tak blahobytněji, jakože se mu daří. Jo. Takže doufám, že nepřijal praktiky některé typické pro to, co jsi mi říkala, bokem. No a co se týče pronájmu, to teda zaklepu před mnoha a mnoha lety, kde vlastně už jsem jako... paní majitelka je totiž úplně stejná jako já, takže nemusí moc potkávat lidi.
4: Jo.
3: Takže my se tak vždycky decenně potkáme, nechceme nikdo komplikace a mám pocit, že z nás byla ta její makléřka, myslím, že její kamarádka v jednom jakoby taková hodně rozpačitá, protože jsme to všichni chtěli mít z krku, ale všechno poctivě a podobně. Takže taky jako plavné. Zatím já to klepu.
4: Takže ty jsi měl vlastně štěstí.
3: Mám.
4: Tak to já mám asi nějakou karmu. Já zatím ne. Já stále doufám, že mě někdo přesvědčí, ale zatím ne teda.
3: Tak možná jenom stopičku můžeš naznačit za chvíli, ať víme, o čem si povídáme. Tak kdybyste chtěli, protože to je možná na audio zprávu, tak jenom připomínáme WhatsApp číslo.
4: 7766 12 800.
3: Máme 2 minuty po 7. Užívejte ráno.

0: Nenechte se rušit z ranní pohody, ať děláte, co děláte ve společnosti Rádia Čas, a nenechte se hlavně jakoby vyvést z konceptu, pokud jste opravdu spokojení se službou makléřů realitních, předpokládám, že minimálně jednou za život asi někdy něco nějak
1: asi
0: to pronajímal, prodával, nakupoval a podobně, tak prostě přidáme i pár ze života, hlavně tady z druhé strany stolu, tak lení povídej přání, nebo takhle, to, co teď řešíte, jo, protože prodáváte baráček a hledáte si nové bydlení, takže obcházíte ty byty a podobně,
1: všechno.
0: Tak to je první taková jako ryzí zkušenost, taková ta méně pozitivní s makléři, nebo protože ty se stěhovala za život mnohokrát a podobně, nebo to už v minulosti bylo tak jako, že občas se nehrálo na férovku informačně.
1: Já se teda přiznám, že jsem, když jsem se kdykoliv stěhovala nebo cokoliv jsme řešili, tak jsme to řešili bez makléřů. My jsme byli ještě taková ta stará škola, co prostě si sousedi řekli, hele, uděláme to takhle, takhle, a pronájmy jsem vždycky hledala bez makléřů. Mm-hmm. Takže v podstatě jsem s tím neměla až takovou zkušenost. Je pravda, že ale to byl takový rodinný jako byteček v Brně, se prodával přes makléře, ale ten byl moc fajn. To byl jako brněnský takový pán ze staré školy.
0: Takže vždycky to o lidech.
1: Vždycky, to je jenom o lidech, no. Ale je fakt, že tady v Ostravě teda narážíme hodně a jenom pro příklad, ale tak jako, aby to bylo něco odlehčenějšího, vtipnějšího. Třeba stojíte na půdě, díváte se na střechu a v té střeše je díra. A říkáte, no, tak tady jako je díra, tak jestli se to bude nějak řešit, fond oprav a podobně. No a paní realitní makléřka tam stojí a říká, no tak jako ne, to se tady v životě neřešilo, tou střechou nikdy neteklo.
0: ještě přihoď.
1: Tak mi úplně...
0: Mimochodem, už máme nějakou výměnu kávy?
1: Kávu?
0: Už je to jiná káva?
1: Ne, je to stejná. Jenom méně gramů, jak jsi chtěla.
0: Ne, o to nejde. No. Mám úplně pocit, že je jiná. No, aha, tak bokem, povídej.
1: No, takže tak. Nebo potom se setkáváme s tím, že třeba k tomu bytu nejsou informace, nebo když jsou, tak jsou zatajované, nebo jsou úvěry na domech a nikdo nám to neřekne.
0: Řekni
1: tak.
0: Mi, na co je Lenča nejcitlivější.
1: Když mi někdo kecá, já to úplně nesnáším. My jsme dokonce dva byty, co už jsme měli takové vyhlídlé, že byly fajn, že bychom o nich i uvažovali a jednali bychom, tak jsme vlastně odpískali kvůli jednání, jako kvůli vlastně realitní makléřce.
0: No, co jsem jako od tebe tak pochytil, protože já jsem jako houba, tak nejvíc citlivá si byla na to, že vlastně ta cena, ta prodejní cena nezohledňuje to, že barák třeba si ještě něco nechal opravit a má velký dluh v tom fondu oprav, dá se říct.
1: Přesně,
0: jo. Takže stejně člověk bokem ještě platí ještě hromadu peněz navíc.
1: Je to částka navíc, jo. Tak. Takže takovéhle věci, no, tak to se setkáváme neustále. Ale jako jsou i poctiví, jsou i realitní makléři, kteří nás na to upozorní, a navíc my nemáme problém vlastně jako s ničím. Když víme, do čeho jdeme, tak se dá vyřešit spousta věcí, ale takové to matlání na růžovo, tak to je úplně katastrofa. No.
0: Vidím tady čerstvý příspěvek od Tomáše.
1: No.
0: Kdyby to začalo být nějaké, jakoby, protože on vždycky říká, pusti to dopředu. A mě to baví, že to s náma žijete v přímém přenosu. Tomáši, já vám věřím podle náhledovky, máte tam jako nějaký úsvit nebo něco, že to bude zpráva k tématu, jo?
2: Krásný den. Tak pokud se týká realitní makléřky, ano, kterou jsme měli přikoupit domů, musím říct, absolutní suprová spolupráce. Paní ochotná, milá, prostě zařídila všechno, co jsme potřebovali, a dokonce ještě několikrát po koupi našeho domu nás navštívila.
1: No.
2: Bylo to opravdu úžasné a super zkušenost. Děkujeme.
1: A jak se jmenuje posluchač?
0: Tomáš.
1: Tomáši, moc zdravíme, máváme, a já jsem velmi ráda, že máte tuhle zkušenost, a velmi vám jim přeju, protože něco takového bychom taky potřebovali.
0: A já si myslím, že bych měl vyhledat nějakého odborníka.
1: No.
0: No, protože já to opravdu slyším všude.
1: Fakt? Že jsou všichni super?
0: Ne, já opravdu jako si tamto, co občas mi říká, že mám až moc, tak já to slyším všude. Já jsem si z té zprávy nevzal ten pozitivní dojem, jakože je super pozitivní, ale že to vyznělo, jakože potom si to ještě zpestřili párka trojkama. Jako, tak jako, ale já vím, mám...
1: Paní makléřka je navštívila, aby se
0: potom
1: je
0: ještě několikrát navštívila. Tome, ale chápete mě, že to nemyslím, jenom prostě tam moje... Já vám prozrazu, co se mi děje v hlavičce. A mimo, teda v hlavičce, jsem řekl v hlavičce. Jo.
1: No,
0: je to těžké a je to složité, protože já to mám opravdu všude.
1: No a co by vaše zkušenosti s realitními makléři? Já to tak jako decentně zamluvím. Ano, já jsem to smetla.
0: Je to schválně, ale potom pustím ještě jedno.
1: Já jsem tu trojku smetla. Takže co by a realitní makléři, samozřejmě za každou pozitivní zkušenost zkušenost, budeme velmi rádi, aspoň já nestratím důvěru v tento svět a lidi. Takže 7766 12800 naše číslo WhatsAppové, anebo taky Facebook Rádia Čas neustále k dispozici.
0: Díky za otevřenost, samozřejmě nebudeme jmenovat, kdyby něco, a hezký den vlastně nám všem, protože na startu nového týdne to je vždycky třeba, co si budeme.

0: Lenča, Radim, Rádio Čas a spousta hlášek k tomu, aspoň pro tuto chvíli, za minutu bude 7:45, předávám slovo.
1: Já jsem totiž našla takový článek, který já jsem psala o té naší realitní cestě a našla jsem nejlepší hlášky, které jsme slyšeli z úst realitních makléřů.
0: To znamená opravdu nevygenerováno AI, ale opravdu pozdrav z reálného života.
1: Ano, ano. Ta díra na střeše, to už jsme říkali, to je v pohodě, tou střechou nikdy neteklo. SVJ, to není potřeba, tady se vždycky všichni domluvili. Tak to jsme padli na zadek. Další hláška byla, ta podlaha je měkká a plavé, protože je to plovoucí podlaha.
0: To už je trošku jako dadaismus, ale jakoby to už je opravdu jako divadlo dada.
1: To bylo hodně dadaismus, ano, no. To jsem se ptala, co je pod plovoucími podlahami, protože to prožilo, jak v trampolína, tak že je měkká a plavé. Jo, tady, kolik je příspěvek na fond oprav? 3500 korun, to je nějak moc, ne? To je náš jako dialog. No, on je to vlastně v podstatě splátka úvěru 500 000 na 30 let. To je hodně, můžeme vidět hospodaření SVJ a plánované výdaje, to jsme se ptali my, no a od té doby už se paní realitní makléřka nikdy neozvala.
0: Já teda přidám jako do toho komplexního balíčku ještě vlastní zkušenost, protože je to pořád v tématice, protože u mě to tak nějak všechno víceméně probíhalo jako tip-top a já měl opravdu ale regulárně trauma, nebo jako to bylo na terapii, to, co je potom. Právě SVJ a podobně. A hlavně proto mě vždycky jako mám osypky, když Lenča říká, že takový nějaký baráček, kde 6 lidí by byl ideál. Pro mě to byla největší noční můra.
1: Jo.
0: To, že jak říkám, jako já nejsem moc znáš mě o team buildingy a podobně. A sejít se pouze v 6 právě na tom jakoby sdružení s nějakým tím správcem, kdy každý ten charakter o sobě ukazuje něco a hlavně ti, kteří to tam chtějí vést a tady to budeme opravovat a tady se hlídá, kdo to... Potom, když jsem viděl film Vlastníci, což doporučuji povinně nám všem, tak jako to byla opravdu esence života a jak já, a proto mám rád takové ty bytové domy, kde je spousta jednotek, jako jak se tam člověk je, tak jako ztratí v tom davu a podobně.
1: Ztratí, no.
0: To bylo něco.
1: Je to pravda, je to pravda. Já jsem teda bydla i. A zase já. A to je právě ta krása toho života, jak máme jako každý úplně jinou zkušenost, že? My tady trpíme s realitními makléři a Tomáš nahrál nádhernou zprávu, že byl velmi spokojen, jo? My jsme bydleli taky v bytovém domě, v nižší zástavbě, kde bylo pár bytů a vlastně to bylo vždycky v pohodě a ty máš zkušenost, že to byla největší past.
0: Pozor, my jsme byli všichni spořádaní, jakoby vždycky jsme se sešli. Já jsem nebyl ten problémový, byl tam potom jeden problémový, vím, že v prvním patře, který byl takový právě chtěl si to vypovídávat, tady neplatil, tady to, ale spíš je to o těch charakterech a já jsem měl pocit normálně, že jsem u maturity pokaždé,
1: jo.
0: Jakože, že mi každý vidí do talíře a podobně, jak se rozhodovalo a hlavně jsem věděl, a to řeším do dneška, jak jsem strašně nepraktický, jo. Já se musím naučit přijmout, jakože to je můj dar, jo, že ne každý je prostě ten, jako, ale, bože můj. Bože můj.
1: Tak já doufám, že budeme mít štěstí a že nad námi stojí všichni svatí a dobře to dopadne.
0: Tak jo, lidi, happy endy nám všem, pohodu a za chvíli. Teď jsem chtěl použít jeden výraz Lenči z minulého týdne, za chvíli se přiblíží Milan.

0: jsi byla zlatá, anebo jsi to možná ještě nečetla, ale je zvláštní, jak už jsem otrlý po těch letech a podobně.
1: No povídej.
0: My jsme za tým Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem, zvali opět na ranní video.
1: Ano.
0: To znamená Facebook, Instagram, Rádia Čas, to ranní video se jmenuje Rychloléčba a ty jsi taková zlatá a říká je a všem se to líbí, jsou tam hezké komentáře.
1: No však byly.
0: Mám citovat Martina?
1: Ne, tak ten já jsem vyplá.
0: Jo, takhle. No nevyplá, to uvidím. Takže já ho potom za týden, nebo já ho nebudu schovávat, no. Co vede lidi k tomu se takhle zničit hlavu, ten pedoknírek je fakt super. Doufám, že když to bloknu, tak už se mi nikdy neukážete.
1: Ale to je normálně.
0: Počkej, je důležité vždycky se podívat na to, kdo to je. A Martin, dobře.
1: Ale no, tak to je normální hejtr.
0: No, a přitom takový sympaťák hejtr.
1: A podívej, z Mladé Boleslavy.
0: Počkej, no a jak to s tím souvisí, prosím tě?
1: No nijak, já to jenom říkám.
0: No ne, jakože jako bys měla s Mladou Boleslaví nějakou zkušenost.
1: Tak byla jsem tam.
0: No ne, já mám zase radost, jakože to došlo až do Mladé Boleslavy, že jo? Protože my natáčíme v Ostravě
1: no právě,
0: a podobně, jak už se tak jako roznáší, no. Tak Martě, moc krát děkujeme.
1: Ale když se podíváš na celý ten profil, tak Marta je takový, že...
0: Nazdílí ledacos a podobně.
1: A není asi příliš spokojený se
0: životem a podobně.
1: Se stavem mnoha věcí, takže já bych si to nebrala úplně osobně. Mě by zrovna od Marti, který nám komentoval video, překvapil, kdyby tam bylo něco jiného. Kdyby napsal, děcka, vám to fakt jde, je to super, moc mě to pobavilo, tak to bych se o Martu trošku bála. To bych se lekla, ale takhle si myslím, že to je jako...
0: Ne, ale hlavně říkám jako, a to jsem tak jako říkal, vlastně pozoruju na svém těle, jak po těch letech, jo, já si pamatuju ty začátky.
1: No.
0: Jak jsem málem jako nepřišel 2 dny do práce a potom, když někdo něco napsal a teď se koukám, říkám, je, to bude asi o mě. Myslím, že pedoknírek vypadá jinak, ne?
1: Já vůbec nevím, co je pedoknírek.
0: Jo, já mám pocit, že to je takový jako ten pokus o knírek, nějaké to rašení a podobně, ne?
1: Já vůbec nevím.
0: Víš co?
1: Tím se rádio nemáš vůbec zabývat, to je hejt na Facebooku, to je něco, čím se člověk vůbec nemá zabývat.
0: Pedoknírek. Co je pedoknírek?
1: To jsem četla, že pro psychické zdraví je lepší se tímhle vůbec nezabývat.
0: Je to označení pro řídký nevzhledný knírek, který připomíná chmíří.
1: No vidíš, tak jsme se díky Martěvi dověděli něco nového.
0: Já si teda myslím, že ho mám velmi vzhledný, teda ten knírek. Co?
1: Rádio, je to hejt na Facebooku, to neřeš.
0: Ne, já jsem úplně v pohodě, Ježíši Kriste. Máte horoskopy? No a pak se nedivím, jako že lvy mají mít ubytek energie. Za to tobě se bude dařit v pracovní oblasti. Oh, pedoknírek.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco klidnější a příjemnější než konec týdne předchozího. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, nadít se můžeme šťastných náhod, nicméně těžkosti můžeme očekávat zejména v životě milostném. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelcům budou vycházet výdělečné aktivity. Berani mohou zápasit se svou unáhleností, ale by budou mít pocit poklesu energie. Panám to bude skvěle myslet i komunikovat. Kozorozy budou především praktičtí a pragmatičtí, aby ti mají naději na profesní úspěchy. Blíženci se mohou nadít mnoha zmatků. Máhy budou zažívat značně protikladné pocity a vodnáři zřejmě mohou inklinovat k nic nedělání. Ryby budou zažívat až přecitlivělost. Radci mohou více trpět náladovostí a štíři nebudou mít problém se svým sebeprosazením. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu života mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice. porodnice.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.

0: Dva, ne, tři mikrofony ve studiu Rádia Čas v plném provozu, a to znamená, že máme Milou. To není návštěva, je to součást našeho týmu, takže jsme kompletní. Kristýnka Kubánková, krásné ráno, hezký den, hezký týden.
1: Ahoj, dobré ráno. Kristy, máš ty nějakou zkušenost s realitními makléři? My to dneska probíráme celé ráno.
0: A můžeš chválit nebo jako můžeš si cokoliv. I bžoudnout, jak je libo.
2: Mám vlastně jako jenom jednu zkušenost s pánem, který nám dohazoval byt, jako kde jsme teď. A je to pozitivní. I teď se jako potkáme vždycky na ulici, tak se pozdravíme, popovídáme co nového. Jako nemám negativní zkušenost.
0: Ale je to karma.
1: Je to karma, protože jsme měli i krásnou hlasovou zprávu od Tomáše, který měl samé superlativy. Ty vlastně taky, takže to je moje karma.
0: Hele, ať to teda jako urovnám, jo, Eva v rychlosti píše, realitky nikdy, zvládli jsme prodej i koupy sami, tolik arogance jsem snad v žádných službách nezažila. Jednoho neodbytného člověka, který se tvářil a choval, jako by měl klíče od celé země koule, jsem doslova vyhodila z bytu, len se hodně štěstí, jo.
1: Takže díky.
0: Děkuji vám, no jsem věděla.
1: Ne, moc díky. Tak vidíš, že to není jenom moje karma, prostě je to na to, na koho narazíš.
0: Je to o lidech.
1: No. Je to o lidech,
2: přesně lidi, tak. No.
1: Je to jenom o lidech.
0: Což platí i pro znalosti a víš, nevíš. Takže pojďme na to.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: V roce 1949 začínáme opravdu zlehka. Přišla na svět malá Eliška Havránková, která si zahrála i ve filmech Městem chodí Mikuláš, Pěsti ve tmě nebo Poslední aristokratka.
2: Eliška Balcerová.
0: Jaké příjmení dnes nosí? Až teď, prosím?
2: Eliška Balcerová.
0: Ano, je to tak. A jak se, ne, úplně tak jako klobouček, jak se jmenoval film, za který dostala Českého lva za vedlejší roli?
1: To byly ty ženy. Ona tam hrála tu maminku, která byla
0: Vilmu,
1: velmi... Vilmu, která
2: to
1: měla...
2: Tátová Volha nebo něco?
1: Ne.
0: Já to řeknu a hned vám to cinkne.
1: Počkej, po čem ženy to
0: já to
1: uží?
0: Řeknu, jo?
2: No, tak to řeknu.
0: Ale už teď vám to uznám, no. Jo, to prostě víte. Ženy v oblouznění, ženy v nadržení, ženy v hysterii, ženy v pokušení.
1: Ženy v pokušení.
0: Ano, tak přesně tak, dobře.
1: A byla tam úžasná.
0: Nebudem prozrazovat pointu.
1: No.
0: Rok 1891, slavná, už několikrát zmiňovaná jubilejní zemská výstava v Praze, kde byla návštěvníkům představená i Kisibelka. Německy, jestli chcete, Gisibel. Takže co byla Kisibelka? Co to bylo?
2: Nebyl to takový ten balón, co potom spadl? A tak to vzhledem podle reakce rádi, byl ten balón, který spadl potom.
0: Moje reakce je pozitivní, já se v údivu tady dělám palec nahoru a strašně jsem rád, že to všechno víte.
1: On byl
0: jako atrakce upoutaný a vždycky jako se lidi mohli podívat a potom jednou řekli, tak jo, tak ho pustíme.
2: A
0: hned jako padl za vlas, přesně tak, dobrá si. Přesně před 30 lety si připsal oštěpař Jan Železný na své konto i světový rekord hodu oštěpem. Pokud se nepletu, platí dodnes. Tak kolik hodil na mítinku v Německu?
2: Vím, že jsem to teďka nějak nedávno řešila.
0: Dám vám plus minus 3 metry.
2: Nebylo to 100, bylo to něco pod 100, nějakých 99, 98, něco takového.
1: Mě napadlo jako první 98, takže...
2: Tak dáme 98.
0: Vyhodit kolegyně nemůže ze studia, že?
1: Ne.
0: V pořádku?
2: Dneska je asi můj den.
1: No. A kolik to bylo přesně? Protože mě hned naskočilo 98, tak kolik je to přesně?
0: No, 98 něco. 98. Takže to není podstatné, teda pane Železný, je to podstatné, já vím, pardon. V roce 1977 měli premiéru Hvězdné války. Tehdy jenom pod názvem Star Wars. Po dotočení těch nových dílů mají nové přízvisko. Hvězdné války... Jo, to ještě můžu říct, Nová naděje, tak. No a v rámci té časové linky, která je to vlastně epizoda? Jo, protože vznikly první tři filmy v 70. letech, potom to refreshovali a přitočili nové, že jo? A vlastně ty děje jsou takové zkomplikované.
1: Tak
0: takže ten
1: třetí...
0: úplně regulérně první díl je která epizoda?
2: Není to čtvrtá.
1: Čtvrtá, protože tři nové jsou, ne? Je to čtvrtá epizoda, no.
2: No tak co tam dej?
0: Co jste vždycky říkali, že mám, došel zvuk tady, co jste vždycky říkali, že mám těžké otázky, že? A no. Přitom já vždycky říkám, je to o lidech a to, takže no, jo, cink, takže tak. Dneska by měla narozeniny tato dáma, její hlas jsem zbožňoval, její profesní život a příběh už byly trošku diskutabilnější, ale prostě jako hlasově. Nevím, Kristýnko, jestli, i když, já ti věřím, holka. Holky?
5: Vidím, že se kolem toho začínají pomalu, ale jistě vykládat pohádky. Ale nebudeme to teď reklamovat.
6: Nebudeme, ale dovol, abych tobě a tím celé vaší rodině stručně řekla, jak to bylo. Zhruba před rokem přišla za mnou docela neznámá slečna a ptala se mě, proč nedávám svému muži svobodu a co si od toho slibuju. Nic jsem nechápala,
1: ale ona
6: myslela jsem si, že si mě slečna zpekla.
1: Dana Medřická.
0: Ne. Ale pozor, v tom seriálu, ze kterého je tato ukázka, legendárního hrála její maminku, třeba že byla jenom 8 let starší.
1: Kurník.
0: A ta postava v tom seriálu se jmenovala Anička Holubová.
2: Já ale vůbec.
1: Ještě napadla Vlasta Chramostová, ale...
0: Ne, ty jdeš takovým tím dobrým politickým směrem.
1: No, to jdu tím dobrým politickým směrem.
2: A to byla horší politický směr.
0: Byl to jiný politický směr, ano, přesně tak, no.
1: Ty jo, a teď si nemáš možnosti?
0: No ne, tak žena za pultem, když se řekne, tak už to většinou cinkne každému, že jo? A nebo třeba Král Šumavy a podobně. Jiřina? A to byla jen taková malá... Švorcová. Jiřina Švorcová.
1: Jo, tak teď už, no, jasně.
0: No a poslední velký výkon dnešního rána. V roce 98 zdolal nejvyšší horu světa první tělesně postižený horolezec. Byl to Američan Tom Whitaker. Co bylo jeho handicapem?
1: Tak neměl nohu.
2: Neměl nohu. Jak jsi to řekla, tak neměl nohu.
0: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
2: Neměl
0: ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
2: Spíš neměl nohu.
0: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
1: Neměl nohu.
0: No jo! Rozejděte se. Ještě. Rozejděte se, čas na písničku. Já vám moc krát děkuju a strašně vám to přeju. Hezký den.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 8:15 ráno, teď bylo 6, teď jsme si řekli, pondělí bolí, ale nakonec myslím, že to příjemně utíká, i my se máme, doufám, fajn, zaklepu to na dřevo, Lenča Radim a Rádio Čas, hity, které milujete a to nejpodstatnější na druhé straně vy, kteří to žijete s námi.
1: Máme se krásně, protože jsme dostali karamelky, které tady baštíme horem spodem a...
0: Víš, nevíš, se vydařilo,
1: takže skvělé, no a navíc se podíváme společně teď do kina, takže i tam, pokud byste měli nějaké karamelky, tak se tam můžete vzít. Šrek z pořadu

0: tím číslem 5 půjde do kina v červnu. Jo. Je to takový hodně diskutovaný Shrek, protože trošku došlo k úpravě animace těch postav, což se fanouškům příliš nelíbí. No a DreamWorks, studio, pod kterým Shrek je, tak vydalo prohlášení, že se chystá 6.
1: Když je to baví. Jako takhle, dvojce jsem dal ještě šanci, jasně, že tam bylo pár zářezů, já jsem třeba jako se série Shrek, kromě Oslíka, naprosto zbožňoval zlou nevlastní, nebo zlá sestra se jí říkalo v českém originále, což byla jako malá role, taková ta sestra, která vypadala spíš jako muž. Jo. Pokud se nepletu, tak ji v originále daboval Larry Flint, legendární a podobně, ale tak 3, 4, 5, to už je takové nastavované kaše, já si nemůžu pomoct, já se omlouvám všem příznivcům.
0: Ale bude i 6. No, nevím, jestli ti příznivci jsou úplně až tolik, protože fanoušci právě už i na 5 špatně reagovali, tak uvidíme, jak to bude se 6.
1: Já jsem měl včera taky filmový zážitek, nebo prostě další kinozářez, řekli jsme si, že si dáme jako nějaký film, teď už jako bez oficiálních platform přes internet, a rozhodoval jsem si mezi dvěma Oscarovými za rok 2025. No a nakonec jsme si dali teda Hříšníky, v originále The Sinners, protože tam bylo pár zářezů jakoby v nominačních, myslím, že i představitel hlavní dvojrole, dvojčat. Takhle, je to báječný film, člověk si u něho odpočine, hodně diskutabilní, jako jestli Oscarový, v tomhle slova smyslu, ale je to neuvěřitelný mixung, protože vlastně půl filmu se koukáte na jižanské drama z 30. let a druhou půlku filmu na trošku jiný žánr. A nebudu prozrazovat pro ty, kteří, ale strašně rychle to uteče, bavíte se, je to skvělá jakoby filmařina i na kameru. No, zase říkám, jako tolik nominací, jsem si říkal, skvělá muzika, pozor, skvělý soundtrack.
0: Já jsem si říkala úplně to samé, protože já jsem viděla asi prvních 10 minut a vypla jsem to. Mě to vůbec nebavilo.
1: Jo, takhle, no ne, tak je to potom někde jinde. To se z toho, co jsi viděla, změní v regulární horor.
0: Jo.
1: Ale fakt jako horor je to, to ne jako že kvalitou, jo, no.
0: No ale Sinners to vypadá, že nebude mít dalších 20 dílů, já jsem zvědavá, do kolika dílů dojde Shrek, ale taky jsem tak trošku skeptická. Mimochodem, nebude to jenom o Shrekovi, ale trošku to na mě působí, že vytřískejme z toho, co se dá.
1: Víš, co má, teď uvažuju, co má zatím jako nejvíc pokračování, když s různými názvy, tak mám pocit, že lidi jsou pořád uvzatí z fenoménu, dodnes nevím, jak se tomu říká, když jsme byli těch, jsme to říkali SAF, že jo? Takže to jsou ta hororová série, protože tam už to 10, myslím, doběhlo, ne?
0: Já myslím, že jo.
1: Pokud se nepletu, ano.
0: I když jednička byla zase stejně nejlepší. Kromě toho teda, když se vrátíme k tomu Shrekovi, tak se můžeme těšit taky na spin-off o Oslíkovi a třetí film o Kocourovi v botách.
1: Když je to baví... Hlavně peněženky, jejich peněženky to baví, teď se omlouvám, to paní Morálka kráčí městem.
0: Takže si myslím, že možná Shrek to so ještě překonal.
1: Co s tím Shrekem, tak to už je pomalu jako ta, jak mám zmatek v těch Vězných válkách,
0: tak.
1: Co předcházelo čemu tak. A co bylo potom, jo? Nevím, moje.
2: Stavebniny Dech přináší megaakci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dech.cz.

Radio Čas. Radio Čas. Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo, na Radio Čas.

0: je takový jakoby song, který vystihuje spoustu lidí v pondělí ráno, i když už skoro dopoledne zombí. Jo?
1: Ano.
0: Zombí, přesně tak. Tak se dopotácíme. Ti, kteří do školy, tak jim za 5 minut zazvoní, tak doufám, že ještě nejste v peřinách a podobně. Jinak Lenča radím hity, které milujete, a dneska řešíme, já jsem dokonce koukal.
1: Realitní makléře.
0: Když se otevřela první realitka všeobecně. No. Tak už rok 1855, Chicago.
1: Wow.
0: Za velkou vodou, no. Tak jako historie už od poloviny 19. století. A pořád taková diskutabilní, občas jako mluvíme o zubařích, občas jako o prodavačích a podobně. Vždycky je to o lidech. Tak dneska se ptáme.
1: Jaké máte zkušenosti vy s realitními makléři?
0: Tak ať už jste pronajímali, kupovali, prodávali, jestli opravdu můžete poníňat a poděkovat, a nebo něco zahaprovalo. Historky se cení, klidně i audio, tady je potom ještě jedna, na 776612800. Za 5 minut 8 je čas na Kristýnku.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bystrická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Do škol se má vrátit technická výuka. Bruntál má novou zubní pohotovost. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází proměnou. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Do školních ostov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028.
2: Morava aktuálně.
0: Dále otevřeli nové prostory zubní pohotovosti v areálu nemocnice. Pacientům budou sloužit o víkendech a svátcích. Ambulance má zlepšit dostupnost akutní stomatologické péče v regionu a do budoucna se počítá i s rozšířením provozu. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce tu začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje. Říká to mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladící technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi ne.

0: fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup jistý. Dnešní den bude jasný a teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz

0: Dokážete.
1: Já jsem úplně v napětí, protože Ráďa se tak zvláště zatvářil po tom, co si přečetl něco na monitoru počítače, takže já nevím, jestli je to internet, Facebook nebo WhatsApp, jinak ladíte Rádio Čas 8 hodin přesně a s vámi dobré ráno, Omoravo, Radim a Lenka.
2: Dneska je to ve znamení vlastně zkušeností s realitními makléři, ano. S prodejem, pronájmem bytu, domů, je to jedno, jestli prostě můžete jenom chválit, nebo byla nějaká ta veselá, pikantní historka, nespokojenost, takže Facebook, já jsem hledal, no jestli jakoby je něco jakoby vtipného na tohle téma.
1: No.
2: A jeden takový fór a dokonce mám pocit z ranku těch, který máš ty hodně ráda.
1: Jo, tak povídej.
2: Já nevím, mám?
1: No jasně.
2: Mám? Jak vejde pán do realitní kanceláře, říká, já bych si chtěl koupit dům. Co máte v nabídce? Tak ten pán řekne, tak jak se na vás koukám, pro vás asi nic, ale ten jako druhý, ten klient říká, ne, a co tenhle? Kouká se do toho katalogu, on říká, ten je za 6 milionů, a ten určitě nemáte. Zákazník ukazuje dál, tenhle? Ten makléř zavrtí hlavou, říká, ne, tak ten už je za 10 mega, jo? A pan ukáže na ten největší, jaký barevný obrázek, no. A říká, tak já bych si vybral tenhle. Ano, pane, ale ten stojí 20 milionů, máte na něho? A pán hrdě oznamuje, já mám 60 milionů. Aha, a kde jste je vzal? Říká realitní makléř. Říká, vy, vyhrál jsem je. A ten si hvízne, ten makléř říká, no dobře, no, to já vyhrál 60 milionů, tak mě klepne Pepka. A pán řekne, no mě to jenom lízlo.
1: Strašný.
2: Tak až život sám, no.
1: Strašný.
2: Tak jedeme dál?
1: Jo.
2: 8.02.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, ladíte dobré ráno Moravo a hrajeme hity, které milujete i 5 minut po 8 hodině raní.
1: Kdykoliv si nás najdete na cazradio.cz, třeba i někteří naši příznivci, málo kdy tam teda odtud někdo píše, ale ve Švýcarsku. Švýcarská metoda, mám pocit, že před pár týdny jsme řešili v tu paní, která nakupovala ve známém řetězci.
0: Croissant.
1: Že jo, croissant to byl jeden, který prostě tam nezapočetla, nebo ho nějak nezvážila a podobně. Dostala šílenou pokutu a už nesmí vstoupit do té prodejny.
0: Jo.
1: A teď pro změnu, a to je ta naše oblíbená tématika, cestování vlakem. Jeden takový mladý pár prostě jel spojem z bodu A do bodu B. Musel ho dobíhat, jo, protože vlak už se pomalu rozjížděl. Mm-hmm. Takže ho doběhli, nastoupili a co si sedli, tak okamžitě si online koupili lístek na ten spoj, takže když na 7 minut přišel revizor, u nás pravděpodobně by se to odcvaklo a podobně a šlo se dál, ale tam ten revizor spočítal, že se to nakoupili po oficiálním odjezdu vlaku o 17 nebo nějakých 30 vteřin později. Podstrženo, sečteno, ona pokuta 90 franků, on 130 franků, takže v přepočtu kolem 6 tisíc navrch. Protože ano, opravdu, Švýcaři, jakmile nastoupíte do vlaku, tak už musíte mít platnou jízdenku. A přesto vlak nejede, takzvaně. No tak mě se to zamrazilo a slychával jsem hodně historek na tohle téma.
0: A oni jsou přesně jak švýcarské hodinky v podstatě. Já jsem ten článek taky přiletla okem a celkem mě to vyděsilo, no.
1: Uh-huh.
0: To je celkem masakra. A je tam nějaké vyjádření těch dvou, nebo...
1: Je to dlouhý běžné? Příběh, když tak doporučuji novinky.cz, tak samozřejmě asi se podělili se sociálními sítěmi, že o tom mluvíme teď. Já jenom vím, že vlastně něco podobného, ale vlastně to dává logiku, ale já se tím, že jim to vůbec systém umožnil nakoupit, protože já když jakoby dojedu na čas, nebo tak jako na poslední chvíli, tak stejně už mi to musí prodat průvočí.
0: Ano.
1: A tam záleží, jestli mě znají nebo ne, protože hned se dává nějaká ta přirážka, scéna tak veliká a podobně. No.
0: A to je ale pravda, no, že po odjezdu vlaku už v podstatě, nebo po tom čase odjezdu vlaku už se ten lístek nedá koupit, ani když má zpoždění ten vlak, takže u nás se to vyblokuje. No a tady teda...
1: Ano, samozřejmě nevím. Říkají, že je to bizár, jako počítat to na vteřiny, ale zároveň oceňují právě tu švýcarskou přesnost, nebo to, že nedělají žádné výjimky, jo, ani v nějaké mikro... No ne, tak jako já říkám, to se na mě tváří, jako já bych si to vymyslel.
0: Tak dobře, ale 30 vteřin.
1: No.
0: Kolikrát ty jsi jel dolů do metra, že jsi odeslal SMS-ku a ještě ti nepřišla odpověď?
1: Hele, mi se to stane raz za čas takzvaně, no. Protože já mám většinou teď už měsíčníky a podobně. Říkám, neznám horší pocit, než ti docvakne, že si třeba zapomněla si už jenom aktivovat tu koupenou jízdenku a podobně.
0: No,
1: naposledy asi týden, dva zpátky, kdy jsem právě v tom metru, díky bohu jsem měl nějakými takovými těmi delšími jezdícími schody,
0: jo? Ano.
1: Ale máš pocit, jako že umřeš během toho, jo? Já to strašně prožívám a konec konců moje zkušenost s ostravskou MHD, kdy jsem nedával pozor, jestli jsem pípl platební kartou, kdybys mě viděla, zrovna včera jsem se na to vzpomněl. Jel jsem do tam, kde jsem se posledně ztratil, jako do ostravského avionu, úplně prázdný autobus a já tam přijdu, plácnu to a teď ještě čekám, až mi to ukáže nástup.
0: Ano, no. Ano. Já jsem jezdila celý víkend po Brně MHDčkem a od té doby, co jsi mi říkal tady tu historku, tak jsem čekala u toho. A bylo mi úplně jedno, jestli za mnou je fronta nebo ne, prostě jsem počkala, až to pípne nástup.
1: V Brně už taky můžeš odbavovat jakoby platební kartu.
0: Tam už dlouho, tam jenom pípáš a jedeš.
1: Ne. Já budu upřímný, já tam jezdím jenom s kamarádem, který je na vozíku, takže já jsem spolucestující, takže to neřešíme, protože tam jakoby, pokud máš DTPP, tak spolucestující, protože otáhám na různé úřady a podobně, tak to má zadarmo, takže jsem se vlastně neodbavoval. Jo, asi kupuju SMSku vlastně, jakoby SMSkou cestou.
0: A tak to je jednodušší pípnout.
1: No, tak jo, takže jsme zase vzali od severu po jih, z Česka do Švýcarska, takže prosím vás... Ne pozor na revizory, ale prostě dvakrát měř jednou kupuj, no. Jako.
0: No, zase oceňujeme, že ve Švýcarsku vlaky jezdí na čas, tady by někdy prostě platili průvodčí spíš nám.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Krásné ráno, pondělí 25. května, 8 hodin, 12 minut, aktuální čas, a přejeme ještě takhle na začátku hodiny všechno nejlepší všem violkám.
1: Tak já přes WhatsApp, Rádia Čas začnu úplně závěrem vzkazu, který dorazil. Přeju pevné nervy, lení, vím, jakou bezmoc prožíváte. Tak doufám, že to zase není takové drámo. V každém případě zkušenosti s realitními makléři. Teď nevím, protože uživatelka si říká lalala, jo, ale přečtu prostě, co je tu napsáno. Nemovitost jsme hledali 2 roky. Loni v listopadu jsme narazili na byt, který jsme si koupili. Makléřka, která nám byt prodávala, byla úplně mimo. Vypíchnu jen to nejdůležitější. Byt nám představovala, jakože je po částečné rekonstrukci s minimálními náklady na předělávky, nová zeď, zánovní kuchyň, šatna a tak dál. Při předávání bytu jsme zjistili, v havarijním stavu byt je, nebo jak v havarijním stavu byt je. A museli jsme ho celý zrekonstruovat od elektřiny, kuchyně po parapety. Takže pozor, není všechno zlato, co se třpití. Naštěstí manžel jako stavař věděl, co bude asi potřeba, ale že to bude až taková ruina. Co se týče makléřky, odpustila by jí, že nevěděla, zda byt je cihla nebo panel. Ale...
0: Ale
1: při podpisu rezervační smlouvy nám v příloze místo našeho bytu prodávala řadový dům a ještě v jiné oblasti. Můj právník doporučil rezervační smlouvu i s řádovým domem podepsat.
0: Protože by to bylo za tu cenu, ne?
1: No, jasně. Pak nás urputně tlačila k podpisu smlouvy u notáře, i přesto, že smlouvy byly zaslány několikrát chybně. Závěrem, děkuji za to, že jsem na kontrolu smlouv měla svého právníka a že manžel je trochu z oboru, takže u nás ani vytopený dům, který se tvářil skvěle, neměl šanci. Takže tak.
0: Wow, ale
1: tak to je esence toho,
0: je...
1: co jsme asi chtěli slyšet, ale pozor, stejně tak i z opačného ránku. Ano. Chvalte, pokud ano. Máte tu možnost.
0: Ale to je úplně, jak se jmenuje posluchačka?
1: Lalala.
0: Lalala, tak lalala, to je úplně to samé, co zažíváme my. A teda ale za cenu bytu koupit řadový domek, to by se mi líbilo, to celkem hraje prim. Mimochodem, teda musím říct, že jsme z takového bytu utekli, že taky už bylo na spadnutí, že bychom ho koupili, ale ten technický stav, vždycky se něco vyplavalo, že na co jsme přišli.
1: To je to, jak jste tam zaťukali na tu zeď?
0: Ano, nebo... ano, to jsme zaťukali na zeď a bylo to, že budeme jenom částečně rekonstruovat, že jenom tam není elektřina, jo. No a pak jsme zaťukali na zeď a omítky byly v hrozném stavu a vypadalo to tak, že někde ťuknete na jedné straně a na druhé se vám to celé dosype, jo. Takže jsme do toho nakonec nešli, protože
1: a tam vás to hodně bolelo.
0: Tam nás to hodně
1: bolelo. Pamatuju přesně, no. Já to znám naspaměť, jo, ty byty a všechno to, protože ta obrovská loďie, prakticky hned za barákem se dostala jakoby do lesa, spojení do centra taky relativně
0: super,
1: slušné.
0: To bylo. No.
1: Barák opravený vlastně byl, že jo?
0: A zaúvěrovaný, ale opravený. No každopádně tam bylo tolik jako protichudných příběhů, že jsme si říkali, že raději je to až příliš velký risk do toho jít, no.
1: Tož tedy Facebook nebo WhatsApp, pište, nahrávejte 776612800.
2: Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Krásné májové ráno, doslova do písmene, jako tento týden neuděláte chybu, když vyrazíte do přírody nebo na chatu, protože až na pár nějakých, jako jsem tam možná přehánka a ochlazení na 23, 24 v průběhu týdne, prostě to bude teplý týden a někde i ty cítky bovet.
1: Ty jak řekneš spojení teplý týden, tak už pak nemůžeš mluvit.
0: Někde i ty třicítky budeme atakovat, jako opravdu, myslím, že poslední májový týden si stěžovat na počasí nebudete.
1: No. To rozhodně. A já jsem teď začala přemýšlet nad tím teplým týdnem. Počkej, sluníčko bude svítit. Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky a tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
0: To se ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo. Ano, přesně.
1: To tak jako doplnilo.
0: A jestli já můžu doporučit, tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
1: Nebo dopadnete jako já.
0: Víc už vám řekne Milan.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco klidnější a příjemnější než konec týdne předchozího. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, navíc se můžeme šťastných náhod, nicméně těžkosti můžeme očekávat zejména v životě milostném. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelcům budou vycházet výdělečné aktivity. Berani mohou zápasit se svou unáhleností, ale by budou mít pocit poklesu energie. Panám to bude skvěle myslet i komunikovat. Kozorozi budou především praktičtí a pragmatičtí, aby ti mají naději na profesní úspěchy. Blíženci se mohou nadít mnoha zmatků. Máhy budou zažívat značně protikladné pocity a vodnáři zřejmě mohou inklinovat k nic nedělání. Ryby budou zažívat až přecitlivělost. Radci mohou více trpět náladovostí a štíři nebudou mít problém se svým sebeprosazením. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbus Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas hraje.

0: Na cestu do práce, já nevím, přímo do práce, možná domů, pokud máte leháro, hity, které milujete, včetně hříšného tance. No a taky naše ranní dvojička Alenča Radim na Radio Čas.
1: No a taky naši čtyřnozí přátelé a miláčci a domácí zvířátka, protože nová studie ukázala, že mít psa může snížit riziko smrti o 24%.
0: Mm-hmm. Všeobecně konkrétně, nebo takhle, vím, že rozhodně být pejskář zkvalitňuje náš kardiovaskulární systém, protože ty procházky, když se vám zdá, že vybíháte prakticky jenom přes dům, opravdu pomáhají, ale ještě něco k tomu píšou?
1: Ale je to přesně tak, jak říkáš, že majitelé psů jsou mnohem aktivnější, mají okolo 2700 kroků denně, zažívají méně stresu, mají zdravější srdce a právě to způsobuje tu menší úmrtnost nebo menší jako šanci na to odejít předčasně.
0: Ano, tak. Snížení předčasného odchodu. No. Myslíš, že se to týká mimochodem i v kabelce?
1: No tak s tou kabelkou stejně musíš vyjít ven. Takže jo. Já si myslím, že jo.
0: Znám pár lidí, kteří byli líní a měli takové jako speciální, ne potítko, ale spíš nějaké takové jakoby jaké sací věci na balkóně.
1: Jo,
0: ale
1: jo.
0: Měli malé, nemyslím, teď vlčáka a podobně.
1: No, tak takhle, tak samozřejmě asi to chce nějaké plemeno, se kterým je potřeba chodit ven.
0: Ano, přesně tak.
1: Protože každá procházka, každý společný moment má prý reálný dopad na naše zdraví. Psi nás nutí se hýbat, to už jsme říkali, čas trávit venku a nebýt na všechno sami. Navíc ještě zvyšují hladinu hormonu štěstí, oxytocinu a pomáhají snižovat stres. Takže v podstatě, pokud vás něco trápí, tak nejlepší lék je koupit si pejska.
0: A myslím, že pokud to můžeme praktikovat, a řekl bych, že to určitě platí, ono se říká kolik, 8 až 10 obětí denně, ať už své děti, partnera nebo právě domácí mazlíčky, taky posiluje imunitu, pokud zrovna člověk není nechcípaný a podobně. No. A v případě, že jste nemocný, tak prý 12 až 14krát u dětí klidně dvojnásobek toho.
1: Wow.
0: Takže já si myslím, že to můžeme právě, že ti pejskové pomáhají i v tom, že toto pomazlení obětí a podobně.
1: Takový čtyřnohý miláčci. Akorát o majitelích koček tady není nic, tak my to máme asi spočítaný dřív. My už jsme na odpis.
0: Hashtag no comment.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: se klidně prozrať.
1: Ale my se tady smějeme, prosím vás. My někdy zapneme mikrofony dřív a ještě dřistáme mimo.
0: No, jo. Tak jako jsou tam dozvuky toho, protože věřte tomu nebo ne, my se bavíme i mimo záznam. Jakoby.
1: Občas jo, když třeba nenačítáme, nebo já nepíšu, nebo tak.
0: Nebo netvoříme víš, nevíš na tak, další dny a podobně. No.
1: To jsou tady minuty ticha, ale ne takového toho dusného, trapného, ale jinak my dřistáme i mezi vstupy a můžeme to říct?
0: No jasně, že jo.
1: No tak protože já jsem tak trošku se vzdálila od reality show, třeba Survivor mě úplně minul teďka, protože jsem tam nikoho...
0: svou reality show.
1: No právě, protože jsem tam nikoho neznala. No a Ráďa mi naprášil, že se dívá na slovenskou Růža Prenevestu.
0: Mm-hmm. My to sledujeme jako spoustu dalších věcí, všechny ty Eurovize a reality show. Teď jsem byl, nechci říct donucen, ale taky jsem prožíval vlastně Asian Express, jo, to jako,
1: jo, to
0: nebo Asia
1: viděla.
0: Express, to říkám správně, teď už máme za sebou i francouzskou verzi.
1: Na to se já nemůžu dívat.
0: My to sledujeme z toho důvodu, že jako ty komenty, to komentování, to jakoby sleduješ lidi, sociální interakce a podobně, takže no a slovenský Bachelor Růža pro nevestu, ta letošní nebo ta aktuální série je hodně taková specifická, protože hodně se skloňuje ten výběr Bachelora.
1: Adrián.
0: Který Adrián žije už 3 roky, je úspěšným, mimochodem realitním makléřem, dnešní téma, realitním makléřem v Dubaji.
1: Ale ten by mi v Ostravě asi nic nenašel.
0: No, nebo já nevím, no. Tak
1: ale zase, když se dívám na ceny nemovitosti, možná bychom měli na něco v Dubaji víc, než na něco v Ostravě.
0: Jo,
1: teďka.
0: Tam asi jo, no. Jako jo, no. Ale asi ne to, co prodává Adrián. No, jak jsem slyšel ty částky jeho úspěšných prodejí a podobně.
1: No, ale každopádně Ráďa říkal, že to sleduje a já si říkám, tyjo, tak co, a byla jsem o víkendu v Brně a mimo to, že jsem teda cestovala, tak jsem měla takový ten vzácný čas jenom pro sebe, že jsem prostě mohla relaxovat.
0: Audio siesta.
1: Tak a ano, tak nebo... jsem si proklikala právě pár dílů, nebo skoro všechny jsem proklikala a dohnala jsem Ráďu a už jsme teda ve finále, už jsou poslední 3 ženy ve finále a nějak se nemůžeme pořád zhodnout, koho si vybere.
0: No takhle, já jsem v uražené fázi, protože už nikomu nedržím palce, přesně řečeno tuším asi, která to bude.
1: Ráďovi se žádná nelíbí.
0: Nebo takhle, no lidsky, já fakt řeším lidskost, já mám rád ty happy endy, já mám... I když já se přiznám teda, pozor, odskok, ale souvisí to s tím, jak byl teď český před pár měsíci ještě, jak byla
1: to
0: dvojčata.
1: Byly
0: dvojčata, jo.
1: Oni jsou stále spolu,
0: tak
1: ale.
0: Pro jednu, ano, pro jednu jsem měl velkou slabost. Vybral si ji, nebudu říkat pro kterou z těch dvou, vybral si ji.
1: Pavlínka,
0: ale já myslím, že Pavlínka bude docela sekernice, jakože ta, ona totiž jako tuťuňuňu, ale jak se koukám na ty rozhovory a podobně, já myslím, že on poslouchá.
1: Takže... No ale tam to byl happy end, protože oba dva vlastně...
0: Ti to věděli už od začátku prakticky.
1: Bráchové jsou teď šťastně zadaní, jeden má Pavlínku, druhý má Sarach a vypadají velmi spokojeně a šťastně. Mimochodem, oni byli na koncertě Honzy Smikulátora v Praze, kde jsme byli i my s Marťou, takže jsme se tam viděli, tak jsem říkala ahoj a oni si mě nevšimli, ale to nevadí. Každopádně...
0: Oniče na dálku, ty znám pravděpodobně, jo, takže...
1: Přesně.
0: Ano, to jsou ty představy, ano.
1: Ty znám stalky.
0: A tak to je stejně jako já z Leny v nejmenovaném obchodním řetězci, že?
1: Jo. Každopádně, co ten slovenský Bachelor, na to jsem velmi zvědavá, protože i já z toho mám takové rozporuplné pocity. Mimochodem na začátku, to se moc nestává, i ty holky odcházely sami. Že říkali, hele, ne, tady to prostě nekliklo, ne, to se nám nelíbí a tak.
0: A Adrián prý se teda hodně rozhoduje podle fyzického kontaktu, jo?
1: Jo?
0: Takže která němala lubačku, omluvám se za slovenštinu, ta víceméně jako letěla.
1: A to je pravda, ta Češka vyletěla taky a ta se nelíbala, že?
0: No, ale pozor, ale ta soudržela hodně dlouho, ale to byla zase jako taková rýzí,
1: zlatá
0: to byla čistá
1: zlatá
0: voda, no.
1: No, takže to jsou takové báby na Pavlači, že co jsme včera viděli v té telce?
0: Nebo čím se žije, anebo vůbec nežije a vůbec nemáte ánuk,
1: a vy možná vůbec nevíte, o komu mluvíme.
0: Nicméně, my jsme vyrazili do ulic Moravy Slezska, za chvilku vám pustíme, protože dneska se vás ptáme nejenom ráno, ale celé pondělí.
1: A jakou zkušenost máte s realitními makléři, ale nemluvíme o těch z té Dubaje, o Adriánovi, ale o těch reálných, klidně z jakéhokoliv města jste.
0: Chvalte i naopak a díky, že tam jste.

0: jsem si chystal jako poctivě vlastně na úterní. A pak jsem teda začal pracovat na novém a zjistil jsem zase, že jsem obden, takže já do třetice dělám potom ještě na čtvrtek, protože jsme teď jako dohodnutí, že úterý udělá Kristýnka a ty máš středu a pátek.
1: Středu a pátek. No, no, tak to znamená, že jestli jsi dělal na zítřek se zítřejším datem, tak to budeš všechno vědět zítra.
0: Jo, ale Kristýnka nikdy nedává takové ty otázky, ona jde vždycky tak jako za bok a potom
1: ano,
0: to nějak obkrouží.
1: Ona vždycky to, ona vždycky je taková a složitá.
0: A i kdyby, jediný, tak by bylo fajn, kdybychom měli 100% na úspěch.
1: Jo, ale tak jediný, kdo dělá opravdu jednoduché, víš, nevíš, jsem já.
0: Ne, to ne. To rozhodně nejsi. To rozhodně ne. Jednak máš 6200 otázek a jednak se ptáš, já nevím.
1: Ale to tak vždycky vyjde.
0: Jaké spotky nosil, já nevím, Karel IV., když přišel na státní návštěvu, já nevím, Plzně a podobně.
1: A ty takže, to nevíš?
0: Co?
1: A to nevíš?
0: Ale jo, s modrými kvítky, ale no nicméně, vyrazili jsme do ulic Moravy, Slezska, dneska se ptáme všech.
1: A jaké zkušenosti máte s realitními makléři?
2: S realitními makléři zatím bohužel, nebo možná bohu dík, žádné.
3: Žádná.
4: Asi obojí. Mám i dobré, i špatné zkušenosti.
5: Žádné.
6: Spíš jako jsou to potvory.
7: Dobré i špatné. Tak jsou prostě takoví ti, kteří prostě vezmou a slibují lidem miliony. A pak jsou takoví ti upřímnější, nebo jak to říct ty. A člověk se prostě musí naučit, jak mezi nima filtrovat a tak dále.
8: Žádná, momentálně.
9: No, měla jsem asi jenom jednu zkušenost zatím a myslím si, že jakože mají jedinou snahu asi odrbat všechny.
0: No, vždycky je to o lidech a jsme rádi, že to je tak jako, nechci říct 50 na 50, ale jakože se najdou i pochvaly, takže není to jenom jakože pliv, pliv, pliv. Jo?
1: Ne, a tak to rozhodně ani bychom nechtěli tímto tématem, i když já ty zkušenosti nemám dobré, tak ale vím a znám i lidi, kterým právě naopak realitní makléři velmi pomohli.
0: Šlo plavně, no.
1: Že to, nejenom, že to šlo plavně, ale že mohly být i případy, které jsou trošičku složitější. I já se s tím setkávám u těch nemovitostí, že to není jen tak jako přímočaré, že byt něco, že těch souvislostí je tam hodně a opravdu vím, že i mý přátelé měli opravdu dobrou zkušenost, že ten realitní makléř to za ně vyřešil.
0: Vždycky takže je důležité víc si vstříc, no.
1: Je to o lidech, opravdu.
0: Přesně, tak. No. Podstrženo sečteno, pište, nahrávejte i pro kolegy, třeba i na WhatsApp číslo
1: 7766 12800.
0: A hurá, za chvíli si dáme do brady.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Možná to nebude, počkej, já teď znám ten výraz, aktivní, možná to nebude aktivním způsobem, ale rekreačně a fandovsky rozhodně velký zážitek, na který vás chceme společně s Lenčou pozvat za tým Rádia Čas. Mm-hmm.
2: Místo určení sportovní hala Slavia v Havířově a už příští týden se stane totiž dějištěm prestižního turnaje. Po dlouhých letech se tady uskuteční mistrovství České republiky v olympijském boxu.
1: Už tento týden, 27. už je tento týden.
2: To už je tento týden?
1: Ve kterém si datu dneska mimochodem?
2: Já jsem úplně mimo, já jsem ještě v půlce května.
1: Ne, už je 25.
2: Aha.
1: Takže 27 až 30 už tento týden, začne to vlastně ve středu a potrvá až do soboty 30. Ne, já jsem si říkal jako, kde
2: ne,
1: jsi?
2: Ne, já to tady ano, mám, ano, že od 27. do 30. května.
1: Jo. Slavnostní finálový gala večer bude potom 30. od 17 hodin a opravdu sjedou se borci. Mimochodem, pokud se nepletu, žáci havířovských základek mají dokonce vstup zdarma. Hmm. Takže kdybyste si chtěli zajít třeba s paní učitelkou, tak máte tip a jenom takové jedno zamyšlení, protože já jsem říkal, jako přidám k tomu něco jako na úvod, nebo jako perličku, no, jako for na téma box. Většinou se to říká teda o strážcích zákona, jako boxři jsou spojováni jako s...
2: Boxeři.
1: No, ale jako s jako nižším IQ, nebo... Co jsem objevil for za forem, tak jako nejsou moc lichotící.
2: No, jo, jakože nejsou.
1: Přitom jako trénujou, jo, jdou si za něčím, takže mi to překvapilo.
2: To si nemyslím, třeba já si myslím, že bojovník je i, jak se jmenuje, Procházka.
1: No ne, tak
2: já říkám. A to je takový hodně oduševněný.
1: A v životě jsem to ani neslyšel, jako blondýnky, dobře budíš, jako policisté a podobně, ale no, i boxeři teda mají hodně.
2: A Rocky byl taky
1: no,
2: chytrý, ne?
1: Mají hodně zářezu, byl odhodlaný. Ale čisto nebudu, protože ty mě zase přinutíš a já budu za zlo.
2: Tak říkej, tak pojď.
1: A on je hezký, jo.
2: Tak řekni, prosím vás,
1: já už vím co.
2: My si to nemyslíme.
1: Zrovna jo, teď, když se o tom bavíme, nám posluchačka Zuzka poslá něco přes WhatsApp Rádia Čas, tak já to přečtu. No. Boxerovi, klepu to na dřevo, ať se to nestane, schořel barák. No a před tím domem si sedne tak na silnici a začne brečet. A jeho žena si k němu sedne, tak ho obejme, říká, neboj a nebreč, ten barák spravíme. On říká, já nebrečím, mě schořely všechny knihy. A ona říká, a tak no tak, vždyť si měl jenom 3. A on říká, jo, ale nestihl jsem je dovybarvit. Zuzko.
2: Teda Zuzi.
1: To jsem si měl přečíst dopředu. No,
2: ale
1: tak
2: to je škaredý.
1: Aj.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
5: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Jeden hit za druhým na Rádio Čas už za chvíli s kolegou Alešem Šklubalem.
1: Ahoj.
0: Ali, ahoj. Ali přiznal, že v rámci pondělního dopoledne je, tak cituji, trošku mimo, ale není to pondělní stav, ale takový stav, který minimálně, pokud jsme poctiví, jednou za rok zažije každý z nás, že jo?
1: Je to tak? No, mám takový pocit, že teď tam budu chodit častěji než jednou za rok, ale každopádně ano, jdu ze zubařského křesla a já jsem říkal, že máš ty myšlenky takové jako, že půl na půl, jako, že půl si ještě úplně někde mimo, jo, a půl ta práce. Protože Ráďa, jak jsem tady přišel do studia, bych říkal, kam lezeš, jako tvoje místo je tady, jo. Takhle ano. Mi to řek, kam lezeš.
0: S kým mě hraješ, jo, a přitom říkám, Ali, vždyť tvoje místo je tam, jenom se posunout a uděláme si krátký vstup.
1: Píšeš to čárko, jo?
2: Já to nemusím psát, to je všechno na kamerách.
1: Jo, tak.
2: Protože nás přenáší i na televizi Relax, samozřejmě best of, ale to, co se děje mimo, než zapneme ty červené světla on air, tak to všechno vidí naše režiséři.
1: To by bylo vysílání, že jo? Kdyby to šlo.
2: To by bylo vysílání.
1: To by vás bavilo.
0: Ale když jsme u toho, teda ty už bydlíš dlouho s partnerkou ve svém, takže dlouho asi nic takového řešit nemusíte, nicméně nějaká vzpomínka na realitní makléře, nějaká zkušenost, nebo když jste kupovali vlastně domeček, všechno probíhalo hladce nebo obratce?
1: No, spíš jsme u toho prodávali byt a to šlo fakt hladce, jo, to fakt jako musím jako klobouček poklonit se, protože doopravdy no. Bylo to na první dobrou, žádná komplikace, měl jsem z toho strach jako každý, ale šlo to fakt jako úplně fajn, takže nevím, jak se jmenují ti lidi, se kterými jsme spolupracovali tady na tom prodeji, ale, no. ale zdravím a děkujeme.
2: Tak to by byl můj sen, u nás to zatím tak neprobíhá, ale tak budu se modlit.
1: Jo, držím palce.
2: Ale to je dnešní otázka, jakou zkušenost máte s realitními makléři a musím říct, že zatím vlastně pozitivní, že jsme spíš přišli na to, že to je moje karma.
0: Já si právě říkám, no jestli to není o těch, kteří prodávají, ale o tom, kteří chtějí kupovat. Takže tak...
2: Jak to jako... Jo, takhle to myslíš. Jo, Ráďa mě urazil a já už jsem si toho ani nevšimla.
1: Já jsem troška mimo.
0: Lenča už je na zubařském křesle.
2: Ne, jo, já už jsem tak zvyklá, že já už jsem si ani nevšimla.
0: Paráda, tak ještě, no, ještě mi přihoďte. Samozřejmě. A za dva dny.
1: Tak pojďme ho urazit při pondělku.
2: A za dva dny co?
0: Jasně.
1: Ne, Ráďo, my tě máme strašně rádi.
2: Moc. Moc, protože jsi takový hodný, pozorný kolega. I karamelky si mi dneska
0: vnesl. Člověk koupí sladkosti, nic, vůbec nic.
1: Jo, prostě tak jako,
2: no, tak Aleš nezná tu kauzu, já mu ji moc ráda povím.
0: Velmi pověd.
1: Co jsi žehlil?
0: Ale ať... Nic. Já to je právě to. Ona, když donese sám kávu, sebe. Tak jenom za něco, protože něco provedla.
1: Ona, já donesu.
0: Jo, mimochodem máme ještě mikrofony nahoře, takže jo, ještě usměvy a pohodu všem, máme vás rádi.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dech.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Českobratrská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
10: Rádio Čas, nejnovější.

0: takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravské letiště v Mošnově má novou přímou linku. Lidé se tak nově dostanou do turecké Antálie. Spoj bude vypravován dvakrát týdně až do října. Letiště tak mimo jiné reaguje na vysokou poptávku cestujících. Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro

Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi. Rádio Čas. Sport.

0: Aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když startuje týden a vy ho začínáte v zubařském křesle, tak ten pomyslný smajlík na tváři, no, není. A tak o to více jsem se těšil tady do studia Rádia Čas na vás, na všechny. Tady se prostě zapomíná na věci, které nemusíte. A tak v práci, ať se daří, muzika ať baví. A když se přidáte na téma, jaké máte zkušenosti s realitními makléři, tak určitě budu rád. Od Aleše Škobala hodně energie a ta půjde i od nás z Rádia Čas a z hitu, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity

0: Jaké máte zkušenosti s realitními makléři? Já když jsem prodával byt, to už je dost dávno, tak to bylo absolutně v pohodě. Všechno proběhlo, já tomu říkám na první dobrou. Ty problémy prostě nenastaly, nebyly. Ale je to hodně roku zpátky. Tak a teď mrknu na ty vaše příběhy a napsala a přidala se Pavla. A Pavla píše, když jsem si před pár lety našla byt a chtěla ho vidět, tak to bylo velmi těžké domluvit. Záleží u nich na psychologii, jak umí klienta navnadit. Monika napsala za mě, pozitivní, měla jsem 3 makléře a vždycky to bylo absolutně v pohodě. Ještě třeba Eva. Eva píše, realitky už nikdy, zvládli jsme prodej i koupy sami. Tolik arogance jsem snad v žádných službách nezažila. Jednoho neodbytného člověka, který se tvářil a choval, jako by měl klíče od celé zeměkoule, jsem doslova vyhodila z bytu. Takže Facebook, WhatsApp, zkušenosti s realitními makléři. Napište a já jdu zpátky za muzikou při pondělku je to potřeba jako sůl. Hrajeme hity, které milujete.
1: Zapomeňte na obyčejný výlet.
2: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Takové lehce vyčistit hlavu je pondělní Víš, nevíš, Radim, Lenka a dneska také Kristýna, to byl ten dnešní tým a když ho teď doplníte, tak určitě budu rád. No a hned potom pozvu na jedinečnou vesmírnou show do Krnova, tohle si nenechte ujít. A teď už to Víš, nevíš, já vždycky říkám, kdo si hraje, nezlobí, tak pojďte do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1949 začínáme opravdu zlehka, přišla na svět malá Eliška Havránková, která si zahrála i ve filmech Městem chodí Mikuláš, Pěsti ve tmě nebo Poslední aristokratka.
4: Eliška Balcerová.
3: Jaké příjmení dnes nosí? Až teď, prosím?
4: Eliška Balcerová.
3: Ano, je to tak. Přesně před 30 lety si připsal oštěpař Jan Železný na své konto i světový rekord vodu oštěpem. Pokud se nepletu, platí dodnes. Mm-hmm. Tak kolik hodil na mítinku v Německu?
4: Vím, že jsem to teďka nějak nedávno
3: řešila. Dám vám plus minus 3 metry.
4: Nebylo to 100, bylo to něco pod 100, nějakých 99, 98, něco takového.
5: Mě napadlo jako první 98, takže...
4: Tak dáme 98.
3: Mm-hmm. Vyhodit kolegyně nemůže ze studia, že?
5: Ne.
3: Pořádku?
4: Dneska je asi můj den.
5: No, a kolik to bylo přesně? Protože mě hned naskočilo 98, tak kolik je to přesně?
3: No, jsem. 98
4: něco.
3: 48. Takže to není podstatné, teda pane Železný, je to podstatné, já vím, pardon. V roce 98 zdolal nejvyšší horu světa první tělesně postižený horolezec. Byl to Američan Tom Whitaker. Co bylo jeho handicapem?
5: Tak neměl nohu.
4: Neměl nohu. Jak jsi to řekla, tak neměl nohu.
3: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
4: Neměl nohu.
3: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
4: Spíš neměl nohu.
3: Neměl ruku, nohu, neslyšel, neviděl.
5: Neměl nohu.
3: No jo! Rozejděte se. Ještě. Rozejděte se, čas na písničku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den bude...

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Koukám za okno, tak je dneska bude aktuálně procházka, fotbále, kolo, nevím, možná si zopakneme tu grilovačku z víkendu, ať nás prostě pondělí baví a při těch plánech, při tom, co takzvaně vymyslet, kam zajít, určitě rád pomůžu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Jak to letí, prázdniny se blíží a Den dětí je v podstatě za dveřmi, a tak zvu tuto sobotu na Den dětí do ostravského Skalka areálu. Tady 2 hodiny plné zábavy, skvělý program hry, prostě aktivní odpoledne, které rozhodně bude bavit. A jedinečná vesmírná show v podobě raketoplánu Space Bus zavítala tento týden do Moravskoslezského kraje. Akce pod záštitou hejtmana Josefa Bělici a senátora Ladislava Václavce vezme školáky z několika měst na desítky minut

0: virtuálně do vesmíru. 18 metrů dlouhý raketoplán parkuje na hlavním náměstí v Krnově. Tuhle zajímavost si rozhodně nenechte ujít. Teď ale zpátky za muzikou a z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ve které zemi je stěhování nové bydlení, takzvaně, tedy hitparády těch realitních makléřů v akci nejčastější, tak za pár minut to víte a připraveny jsou samozřejmě nejčerstvější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 10 hodin od Aleše Šklubala, vydařené dopoledne s Rádiem Čas. Zůstaňte s námi.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Českobratrská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Opava z ulice Olomoucká. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
9: Rádio Čas, nejnovější.

0: přístup k parkování. Místo zdražování poplatky zmírňují nebo úplně ruší, aby do center přilákala více lidí a turistů. Radnice se o to slibují vyšší návštěvnost obchodu a také větší cestovní ruch v centrech měst. Velká města parkování ale regulují dál.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy,

0: to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková vstoupili úspěšně do Roland Garros. 26. nasazený Menčík porazil domácího Drogeta 6-3, 6-2, 6-3

0: Elzy a tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
4: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
3: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
4: Ne, to by nefungovalo.
3: Myslím, že dělá OnlyFans.
4: Takže... Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.

Start týdne, co si budeme, více povinností, v pondělí často, no, nevíme, co dělat dříve, a tak aby to šlo líp, rádi dodáme i ty, které milujete, a ke všemu, co děláte, dělat budete. Ať už jste doma, ať už jste v práci, nebo nás teď ladíte za volantem. Tak za chviličku pozvu do Havířova na mistrovství republiky v boxu a od Aleše tady ze studia Rádia Čas, pohodové pondělí i z hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Řeknu to takhle, nejsem zrovna typ, který se opaluje do hněda, tak z víkendu si nesu krásně červenou obličej, že mě mobil od rána odmítá poznat a musím zadávat heslo. Až tak to dopadlo. Ale Dčko je zdravé, i dnes to určitě bude lákat k vodě, takže určitě opalovací krémy sebou, ať nedopadnete, jak já to, sluníčko už je ostré. A o víkendu to bude zase lákat do Havířova.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Takže rád pozvu do Havířova, konkrétně do sportovní haly Slávie, kde se od 27. do 30. května uskuteční mistrovství České republiky mužů a žen v boxu. Tak už dopředu, skvělé sportovní zážitky a pokud zajdete, užijte si to. Za chvilečku pozvu na večerní Music Box Rádia Čas, tady hudební speciálku, která nabídne dneska spoustu muziky. Takže co v tomto pořadu se rozvíte za pár minut. No a dál hrajeme hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: máme pondělí a to znamená, že dneska večer na rádiu Čas Music Box a přinese ty nejžavější drby, kdo s kým, za kolik, co právě teď hýbe Evropou, muzikou a tak dál, sociálními sítěmi. Takže dnešní titul hudební speciálky Rádia Čas je Pop Story a tím hudebním světem vás rád provedu po 18. hodině a moc se těším. Jinak za chviličku, a protože máme téma realitní makléři, tak která země se pyšní titulem stěhovavý, který národ mění bydlení, nejčastěji tedy jako na běžícím páse, tak si zkuste třeba tipnout, za chviličku vám to povím. A teď zpátky hity, které milujete a mrkneme na předpověď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den bude

0: Dnešní téma na rádiu Čas, jak jste spokojeni s realitními makléři a také k našemu téma a tak trošku i s humorem. Kolikrát za život jste se stěhovali? A jak to je se stěhováním ve světě? Tak třeba, jak jsem se dočetl, tak Američané jsou světovými rekordmany a v průměru se Američan stěhuje asi 11krát za život. Tak to bych asi nedal. Němci to mají o něco klidnější, mají klidnější kufry, stěhují se 4 až 5krát za život. Japonci, pozor, tak ty se stěhují nejméně většinou, jen při změně zaměstnání. Australané, tak ti jsou dobrodruzi, skoro každý čtvrtý se stěhuje alespoň jednou za 5 let a teď tady, ano, tady vidím Česko. Takže průměrný Čech se stěhuje 3 až 4krát za život. A nejčastěji jsou tady důvody, samozřejmě kvůli práci, škole, partnerovi, nebo protože se jen tak, že se ta naše televize s tou uhlopříčkou 180, do toho by to nevejde. Takže Facebook, WhatsApp, jaké máte zkušenosti s realitními makléři? Přidejte se, napište ty vaše příběhy, rád vykřičím do světa. Teď ale ty hudební příběhy a z Rádia Čas, a to víte hodně dobře, hrajeme hity, které milujete.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
3: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Už za pár minut to na rádiu Čas zavoní obědovkou, i dneska pizza a třeba do vaší firmy, takže buďte ve střehu. No a po 11. opět naše téma, to zkušenosti s realitními makléři. Tak, i na to mrkneme, ale teď už Kristýna Kubánková, čerstvé zprávy a bude 11 hodin.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Českobratrská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
0: Rádio Čas, nejnovější.

Nina Kubánková. Do školních osnov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvoru pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základní škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028. Morava aktuálně. Ostravské

0: Malou řadu výhod, řekla nám to mluvčí homorovského hejtmanství Martina Žítková.
1: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v Jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
2: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství se tak předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup

0: aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
4: Jako Líšková nebo Bednář?
3: No.
4: Bednářová, jo.
3: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
4: Ne, to by nefungovalo.
3: Myslím, že dělá OnlyFans.
4: Tak jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké dopoledne od Aleše. Já doufám, že jste si o víkendu odpočinuli, vyčistili hlavu po svém, to je důležité. No a pracovní týden je samozřejmě před námi, tak ať to můžeme zúručit, jak se říká. Ať se daří a bude se dařit, mám takový pocit více z hity, které milujete a také při pondělku s plným žaludkem. To jde všechno vždycky lépe, že jo, když se člověk dobře nají. Já teďka myslím ano na obědovku Rádia Čas, takže za chviličku volám a věřím, že i dnes bodne vonavá pizza. No a muzika, tak jdeme na ní, jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Jaké máte zkušenosti s realitními makléři? Do naší debaty na Facebooku a WhatsAppu vyrazili další příběhy, tedy na časácký WhatsApp a Facebook, už to tady otevírám, tak a zkušenosti přidala Miluška. Miluška píše, absolutně super, nikdy problém nebyl. Co napsala Hanka, tak Hanka je tady s tímto příběhem určitě spokojenost. Měla jsem štěstí na velmi šikovného a příjemného makléře. A Jirka píše, za mě v pohodě, vše musíte kontrolovat, alespoň takzvaným selským rozumem, ale nakonec náš prodej bytu v pohodě, takže zkušenost pozitivní. No ano, přesně tak, je to hodně o komunikaci, dohodě a pokud nejsme spokojeni, obrátit se na někoho jiného. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, jaké máte zkušenosti s realitními makléři, takže se přidejte. No a já dál a neunavně budu posílat za vámi z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Zapomeňte na obyčejný výlet.
2: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Jak to letí, prázdniny se blíží a Den dětí je v podstatě za dveřmi a tak zvu tuto sobotu na Den dětí do ostravského Skalka areálu. Tady 2 hodiny plné zábavy, skvělý program hry, prostě aktivní odpoledne, které rozhodně bude bavit. A jedinečná vesmírná show v podobě raketoplánu Space Bus zavítala tento týden do Moravskoslezského kraje. Akce pod záštitou hejtmana Josefa Bělici a senátora Ladislava Václavce vezme školáky z několika měst na desítky minut virtuálně do vesmíru. 18 metrů dlouhý raketoplán parkuje na hlavním náměstí v Krnově. Tuhle zajímavost si rozhodně nedejte ujít. Teď ale zpátky za muzikou a z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den

0: Rádia Čas.
1: Ano, máme tady obědovku Rádia Čas. Možná už jste při pondělku stihli oběd, možná ještě přes ten zával práce, ne? Tak každopádně teď bychom to mohli vyřešit obědovkou. Každopádně i dnes telefonní číslo připraveno, i dnes vybraná firma. A za malou chviličku bych měl volat, a teď nevím, protože firma má sídlo jak v Ostravě, tak v Olomouci, ale každopádně Evě. Tak já věřím, že všechno při pondělku dobře dopadne a jdu vytáčet telefonní číslo. Takže 6, 8, 200, 6 a ještě 6, 9, 3. Tak, jdu vyzkoušet. Ano, spojení funguje. To je ten základ, abychom mohli doručit obědovku a spojit se s někým z vás. Takže konkrétně na telefonu Eva, že by ne, při pondělku takový zával práce, že telefon je někde, já nevím, v šatně na stole, Eva úplně mimo, a nebo teprve teď třeba sedí u stolu, obědvá, nevím. Ne, tak já to nechám ještě třikrát zazvonit. Obědovka poprvé, obědovka v pondělí po druhé s rádiem Čas. Evy, máte poslední možnost, obědovka po třetí. Ne. Tak tady se nedovolám, je to velká škoda, ale já vím, že při pondělku to jsou pofry, že doháníme ještě věci z minulého týdne a pak se to navalí a nějaký mobil, to při pondělku vůbec nevíme. A nebo neřešíme, třeba zvoní někde v kapse, že jo, ale každopádně máme zákazníka, máme něco vyřídit, prostě to nejde. Tak já věřím, že zítra to dopadne, že obědovku doručíme, opět to bude vonavá pizza z Rádia Čas. No a je to obrovská škoda si tohleto od nás nevyzvednout. Jinak, kdybyste se chtěli zapojit do obědovky se svou firmou, stále máte možnost, je to přes naše webovky. Máte to vyřízeno, já nevím, za 3 minutky a třeba zítra si štěstěna přisedne a neseme nebo vezeme pizzu zrovna do vaší firmy.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
10: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
13: Radio Čas. Hity, které...

0: Hezké odpoledne s Rádiem Šas, Otaleše i dobrou chuť k obědům a právě teď se otevřely dveře, dorazil do studia Majky. Teď už dává sluchátka na uši, už je tady se mnou.
1: Ano, říká se za 5 minut, za 5:12, tak dneska to bylo
0: ano,
1: tak.
0: Za sekundu 12. Každopádně i pro tebe otázka z našeho téma. Máš zkušenosti nějaké dobré či špatné s makléři, realitními makléři?
1: Mám a mám dobré zkušenosti.
0: Dobré. Já jsem zmínil taky, že mám dobré.
1: Jo, takže byl jsem spokojený, co jsem řešil kdysi situaci, takže já se nemůžu stěžovat.
0: Člověk si to musí trošku hlídat, že jo, ano. Tím selským rozumem, že a nastavit ty mantinely a potom to jde. Tak jo, takže pokračuj dál v dnešním téma, ještě jednou dobrou chuť k obědu a teď už Honza Gabelčík, aktuální zprávy a bude pravé poledne.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě. Na ulici doktora Martínka se stala hromadná nehoda. Bouralo tady hned 5 osobních aut. Problémy jsou taky na dálnici D2 na cestě z Lanžhota na Brno. Asi 2 kilometry před Brnem se srazila 2 osobní auta. A odstavené auto nás může zdržet na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. I tady si dávejte pozor.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Koncem týdne by měly dorazit bouřky. Dětské hřiště na brněnském obilním trhu čeká proměna. Fotbalisté Baníku budou zítra v boji o záchranu hrát s Táborskem. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. S počasím to tento týden bude jako na houpačce. Čekají nás jak velmi teplé dny, tak i ty chladnější. A o slovo se přihlásí i bouřky. Ty podle televize LTV Plus dorazí hlavně koncem týdne. Nejchladnějším dnem má být čtvrtek.
1: Morava aktuál.
0: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Městská část Brno-Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na obilním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
2: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
0: Změny budou probíhat od června do srpna.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra jako malovaná, nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat od 26 do 29 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje pondělní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
5: Jako Líšková nebo Bednář?
4: No.
5: Bednářová, jo.
4: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
5: Ne, to by nefungovalo.
4: Myslím, že dělá OnlyFans.
5: Tak jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.
1: Rádio.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. No jo, nezní to tak krásně jako páteční odpoledne, to je vždycky radost poslouchat to pondělí, no, začátek týdne. Ale i tak věřím, že se máte fajn, no, když posloucháte naše rádio, tak samozřejmě to jinak nejde. Hity, které milujete, vám budeme servírovat i v této a ve všech následujících hodinkách. No a my se za chviličku podíváme na docela zajímavou statistiku, která zjišťovala, jaké pozitivní účinky má mít psa. Pokud máte doma pejska nebo domácího mazlíčka, tak to je pozitivnější, než si myslíte. Podrobnosti si řekneme za chvilku, teď už posílám muziku. Tak s námi zůstaňte, krásné odpoledne.
1: Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a já celkově mám rád studie. Dozvím se vždycky spousta zajímavých věcí a mám tady jednu studii, která by měla zajímat všechny majitele psů, nebo pokud uvažujete, že byste si pořídili pejska, tak rozhodně pořádně pečlivě poslouchejte. Protože tato studie, kterou tady mám, ukazuje, že majitele psů jsou aktivnější, mají zdravější srdce a nižší hladinu stresu. Znamená to více jak 2700 kroků denně, méně stresu, zdravější srdce a až o 24% nižší riziko úmrtí. Každá procházka a každý společný moment má reálný dopad na naše zdraví. Nutí nás pejskové se hýbat, trávit čas venku a hlavně nebýt na všechno sami. No a jako bonus zvyšují hladinu hormonu štěstí, oxytocinu a pomáhají snižovat stres. Takže ty benefity jsou více než jasné, tak pokud máte doma pejska, tak na sebe buďte hrdí. Ale já si tak říkám, ono není jenom o tom mít doma tohoto pejska, ale chodit s ním také ven, že jo? Protože pokud jste doma čtyři a chodí jenom jeden, tak nevím, jestli se ty benefity podepíšou úplně na všem. Každopádně rozhodně doporučuju. Ode mě další muzika, další hity, které milujete. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbus Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne, no a ještě stále je čas obědu a s naším rádiem můžete obědvat úplně zdarma a nejenom vy, ale také vaši kolegové v práci. Stačí jenom poslouchat naše rádio a zaregistrovat se na našem webu czradio.cz do obědovky. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal ve vysílání volá někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali, a pokud zvednete telefon a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak máte oběd, jak jsem říkal, nejenom pro vás, ale také pro kolegy v práci úplně zdarma. Tak držím palce, ať třeba klidně celý tento týden nadělujeme, hlavně buďte na telefonu, zaregistrujte se, no a obědvejte s naším rádiem zadarmo. Teď se pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní pondělní den

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Při pondělku posloucháte Rádio Čas a my dneska máme takové zvláštní téma. Ptáme se, jaké máte zkušenosti s realitními makléři. Téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také v éteru Rádia Čas. A co si budeme, hledání nového domova je velká věc a proto je samozřejmě důležité mít kolem sebe ty správné lidi. Tak pište na Facebook, na WhatsApp, klidně nahrávejte hlasovky, budeme se tomu ještě věnovat. No a já posílám další muziku, další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na

0: I při pondělku držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou. Řekneme si, že v Česku roste zájem o rodinné domy.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: S komplikacemi stále musíme počítat. V Ostravě na ulici doktora Martínka stala se tu hromadná nehoda, bouralo celkem 5 osobních aut. Problémy jsou v Ostravě taky na Mariánskohorské ulici, na příjezdu do centra města před Jirskou osadou, i tady se můžou tvořit kolony. A dopravní problém je taky u obce Zábřeh na Šumpersku, na výjezdu na Postřelmov, i tady si dávejte pozor.
11: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: V Česku roste zájem o rodinné domy. Zlínský kraj zaplatí projekty zlepšující život obyvatel. Hokejisty čeká od 16.20 utkání proti Norsku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O rodinné domy je čím dál větší zájem, poptávka stoupá a díky tomu i jejich ceny. A stále žádanější jsou taky vilky. Češi mají zájem hlavně o domy, ve kterých můžou rovnou bydlet. Klíčová je taky dobrá dostupnost do města.
1: Morava aktuálně.
10: Ostravský obvod Vítkovice bude pro turisty ještě atraktivnější. Hodiny ve věži kostela na Mírovém náměstí budou od středy zdobit 4 nové ciferníky. Jde o repliky vytvořené podle historických návrhů s římskými číslicemi a zdobenými ručičkami. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony korun menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví komunikaci u sportovního areálu a obytné zástavby a Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
12: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života v obci.
1: Rádio Čas, sport.
10: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání mistrovství světa proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři nejspíš sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Taky zítřek bude jasný až skoro jasný s teplotami od 26 až do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz
1: Rádio Čas.
2: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
13: Mimochodem jméno by bylo moje nebo tvoje?
14: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
13: Tiffany Bednářová. Já nevím, no, já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
14: Ne, to by nefungovalo.
13: Myslím, že dělá OnlyFans.
14: Tak jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim.
2: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rost při pondělku vám dělá Rádio Čas, také já, Mirek Rešl, a samozřejmě hity, které milujete. My se za chviličku podíváme do světa sportu, protože dneska, byť se to nezdá, tak nás čeká opravdu důležitý zápas v hokeji. Podrobnosti prozradím za chvilku a mrkneme také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš. Teď už ale muzika. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
1: No, pojďme se podívat na hokej. Jsme hokejový národ, že jo, v sobotu to bylo hodně napínavé. Československo, měl jsem nervy, co si budeme, ale nakonec jsme zvítězili 3-2, což znamená, že aktuálně jsme na druhé pozici v tabulce, odehráno 5 zápasů, 13 bodů. No a dneska nás čeká docela zajímavé utkání, hrajeme v 16 hodin 20 minut a oproti Česku nastoupí Norsko. A pozor, protože stále existuje několik variant čtvrtfinále, ale jedno je teďka jasné. Pokud Češi dnes porazí Norsko, tak se vyhnou Švýcarsku i Finsku a navíc zůstaneme na stejném místě ve Friburgu. Čtvrtfinále by tak bylo rozhodně výrazně zajímavější a jednodušší, ale pozor, Norové už ukázali, že umí potrápit silné týmy, takže to nebude nic jednoduchého. No, jak jsem říkal, startuje se v 16 hodin 20 minut a následně nás čeká v základní části poslední utkání a to už zítra ve 20:20 s Kanadou.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: a pojďme si při pondělku trošku procvičit hlavičky, zjistit, co všechno víme, nevíme, kam sahají naše znalosti. Mrkneme se na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. Tak schválně, viděli byste třeba, jaké má aktuálně příjmení herečka Eliška Havránková, protože i to bylo tématem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1949 začínáme opravdu zlehka, přišla na svět malá Eliška Havránková, která si zahrála i ve filmech Městem chodí Mikuláš, Pěsti ve tmě nebo Poslední aristokratka.
4: Eliška Balcerová.
3: Jaké příjmení dnes nosí? Až teď, prosím?
4: Eliška Balcerová.
3: Ano, je to tak. Přesně před 30 lety si připsal oštěpař Jan Železný na své konto i světový rekord hodu oštěpem. Pokud se nepletu, platí dodnes. Mm-hmm. Tak kolik hodil na mítinku v Německu?
4: Vím, že jsem to teďka nějak nedávno
3: řešila. Dám vám plus minus 3 metry.
4: Nebylo to 100, bylo to něco pod 100, nějakých 99, 98, něco takového.
5: Mě napadlo jako první 98, takže...
4: Tak dáme 98.
3: Mm-hmm. Vyhodit kolegyně nemůže ze studia, že?
5: Ne.
3: Pořádku?
4: Dneska je asi můj den.
5: No, a kolik to bylo přesně? Protože mě hned naskočilo 98, tak kolik je to přesně?
3: No, jsem 98.
4: 98 něco.
3: 48. Takže to není podstatné, teda pane Železný, je to podstatné, já vím, pardon. V roce 98 zdolal nejvyšší horu světa první tělesně postižený horolezec. Byl to Američan Tom Whitaker. Co bylo jeho handicapem?
5: Tak neměl nohu.
4: Neměl nohu. Jak jsi to řekla, tak neměl nohu.
3: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
4: Neměl nohu.
3: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
4: Spíš neměl nohu.
3: Neměl ruku, neměl nohu, neslyšel, neviděl.
5: Neměl nohu.
3: No jo! Rozejděte se. Ještě. Rozejděte se, je čas na písničku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky zítřek nás bude lákat ven, obloha by po celý den měla být jako malovaná. Úterý bude podle meteorologů jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se zítra mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia.
2: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. 25. květnový den. Pojďme se podívat do kalendáře. Dneska slaví svátek Viola. Neznám ve svém okolí žádnou violu. Každopádně, pokud vy máte, nezapomeňte poblahopřát. Mimo jiné, dneska je také Den Afriky a ručníkový den. Mě zajímá, co všechno se dneska slaví. Ale ručníkový den, no nevím, jak to oslavit, ale Den Afriky bychom oslavit mohli tím, že si koupíme nějaké letenky někam do zahraničí na dovolenou. No, takový pěkný den. Mimo jiné, dneska slaví narozeniny krásné, kulaté, 30. David Pastrňák, taky tímto směrem přejeme všechno nejlepší. Co si budeme, mě osobně na letošní mistrovství trošku chybí, ale já věřím, že kluci to vybojují bez něho. Pojďme opět za muzikou, další hity, které milujete, a za chviličku také nejčerstvější zprávy.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz již za 959 900

0: Můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
3: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutku 14. hodina, pojďme se podívat na zprávy s Honzou. Řekneme se, že vláda bude i v červnu regulovat ceny pohonných hmot.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
5: Autohruška.
4: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
6: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
7: Se zdržením stále musíme počítat v Ostravě v ulici doktora Martínka. Stala se tu hromadná nehoda. Problémy jsou taky na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v obci Dětmarovice. Tady bouralo osobní auto. A s komplikacemi musíme počítat taky u Břeclavy. Na sjezdu z dálnice D2 tady bourala dvě osobní auta.
8: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat i v červnu. Ostrava podpoří revitalizaci hřbitovů. Jediný český hráč v NBA Krejčí se chce zúčastnit zápasu reprezentace. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v reakci na zdražování ropy kvůli válce.
9: Morava aktuálně.
7: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, to nám sdělí náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
10: I v tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
7: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. Provozovatelé koupališť se už naplno chystají na novou sezónu. Zrekonstruované areály otevřou ve Zlínském kraji, Valašské Mezříčí nebo Vizovice a opravuje se taky venkovní bazén ve Zlínských městských lázních.
9: Rádio Čas, sport.
7: Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. A taky zítřek bude jasný až skoro jasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 26 do 29 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
12: Jako Líšková nebo Bednář?
11: No.
12: Bednářová, jo.
11: Tiffany Bednářová. Já nevím, no, já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
12: Ne, to by nefungovalo.
11: Myslím, že dělá OnlyFans.
12: Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim. Rádio.

Posloucháte Rádio Čas, máme tady nový týden a pokud ještě nemáte plány a nevíte, co dělat, kam vyrazit, tak rozhodně s námi zůstaňte, za chviličku dám tipy, co se bude dít tento týden. Mrkneme se v éteru Rádia Čas také na zítřejší pořad Jeste s rozumem, no a podíváme se i na megakoncert. Teď už ale posílám další hity, které milujete. Rádio

0: Pojďte se bavit.
1: Den dětí se pomalu ale jistě blíží a je třeba ho pořádně oslavit. Je sice až příští týden, ale slavit se bude už tento víkend a vyrazit můžete do Skalka Family Parku v Ostravě. Tady se bude slavit Den dětí, budou to 2 hodiny plné zábavy, pestrý program, hry, aktivní odpoledne, no a program pro celou rodinu, takže tady rozhodně neuděláte chybu. A vyrazit v sobotu můžete také na Slezská fest do Ostravy, do Slezsko-Ostravského hradu. Tady vystoupí třeba Queenie, Slza, Pokáč, bude tady Atmo Music, spousta skvělé muziky, zábavy a taky program pro celou rodinu. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
2: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačních programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas a už zítra, tak jako každé úterý po 11. hodině v éteru Rádia Čas, odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. Tak pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Mozzarella, jemný lahodný sýr, který má svůj původ v Itálii. Většinou si ji teda spojujeme s pizzou a s obligátní kombinací olivový olej a bazalka. Nicméně, mozzarella má širokou škálu využití. Nebojte se jí zapékat, přidejte jí do těstovin, salátu a nebo třeba i do sýrové omáčky. Mozzarella je specifická v tom, že má sněhově bílou barvu a takovou tenkou lesklou kůru. A čím je zralejší, tím je mazlavější a získává aromatičtější chuť. Originální mozzarella se vyrábí z bůvolího mléka, ale dneska už na trhu najdeme spíše varianty z kravského mléka. Mozzarella patří k sýrům, které mají spíše tu nižší energetickou hodnotu. Každopádně pozor, pořád je to sýr, který obsahuje značné množství tuku, takže úplně nízkokalorická záležitost to není. Takže pokud hubnete, klidně sáhněte i po mozzarella light. Ale ať už zvolíte variantu takzvaně plnotučnou, light, bůvolí nebo kravskou, můžete se těšit na pořádnou porci vápníku a bílkovin.
0: No já teda musím říct, že Evča mi teďka udělala neskutečné chutě, protože já osobně mozzarellu miluju. Na bagetce trošku posypat kořením a s rajčátkem, no tak už vím, co si dám dneska odpoledne doma. Tak celý pořad už je zítra po 11. Péteru Rádia Čas. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítřek nás bude lákat ven, obloha by po celý den měla být jako malovaná. Úterý bude podle meteorologů jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se zítra mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a už brzy také se skupinou Europe. Neskutečný hit, který už bude slavit 40 let. Skupina Europe připravuje evropské turné právě k vydání legendárního alba The Final Countdown a budou cestovat po celém světě. Objeví se také v České republice, a to konkrétně v Ostravě, v Ostrava aréně na mega koncertu Rádia Čas. My máme neskutečnou radost, že je to vlastně jediné místo, které si tato skupina vybrala na jejich turné v České republice. No a jak bývá zvykem na našich akcích, tak tam nebudou sami, krom nich vystoupí také David Koller a skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Pokud ještě nemáte lístky, tak jsou v prodeji na našem webu cazradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu v Ostrava aréně potkáme.
1: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělí odpoledne s rádiem Čas za 3 minutky 15. hodina a se mnou už ve studiu Terka Puferka. Krásné odpoledne.
1: Čauky, krásné odpoledne i tobě a posluchačům.
0: Tak jaký jsi měla víkend?
1: No krásný, sluníčkový, započali jsme ty venkovní akce a já si myslím, že pokud by se to táhlo ve stejném duchu, tak budeme všichni spokojeni.
0: Tak to nezakřikněme. Každopádně pojďme se podívat na téma, které dneska řešíme. Takové za mě trošku zvláštní. Řešíme realitní makléře a ptáme se, jaké máme zkušenosti. Tak jak je to u tebe? Máš nějakou zkušenost?
1: No, já mám vlastně čerstvou zkušenost, svou první před pár měsíci a musím říct, že jsem velmi, velmi spokojená a vlastně mi to dost ulehčilo život.
0: A to píšou většinou i posluchači, takže je to dobře, protože přece jenom bydlení si nevybíráme pořád, tak. Dobře mít kolem sebe ty správné lidi. Teď už předávám slovo Honzovi, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. No a po 15. pokračujeme s Terkou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Komplikace jsou na hlavním tahu z Havířova do Ostravy na Rudné ulici před odbočkou na Novou Huť. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky na dálnici D1 na cestě z Bohumína na Ostravu. Před odbočkou do centra Ostravy se srazila dvě osobní auta. Dále jsou problémy i u Frýdlantu nad Ostravicí. Na cestě z Ostravice na Frýdek Místek tady havarovalo osobní auto. Stále se zdržíme taky na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v Dětmarovicích, kde boural osobák. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně na ulici Ostravské.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde se tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Deváťáci se můžou do půlnoci hlásit do druhého kola přijímaček. Bohumínská nemocnice získá novou budovu. Fotbalisté Baníku budou zítra v boji o záchranu hrát s Táborskem. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Žáci devátých tříd mají poslední den na podání přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Odesílají je uchazeči neúspěšní v prvním kole. Termín podání se uzavírá dnes o půlnoci. Největší zájem je o čtyřleté a kratší obory.
2: Morava aktuálně.
0: Bohumínská nemocnice získá novou budovu sestavenou z obřích dílů. Kompletní dům vzniká v Havlíčkově Brodě. Tato moderní modulární výstavba za 40 milionů korun ušetří městu několik měsíců času. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
3: My jsme pro stavbu nemocniční budovy poprvé zvolili metodu, kdy ji firma sestavuje z ocelových modulů na svém pozemku. Jakmile objekt v létě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města a tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby.
0: Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty posílat do jiných zdravotnických zařízení. Pro pacienty to bude znamenat kratší čekací dobu na vyšetření.
2: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat do 29. Tolik zprávy, po 15. pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
5: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
4: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
5: Ne, to by nefungovalo.
4: Myslím, že dělá OnlyFans.
5: Tak... Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ladíte Rádio Čas a já ještě jednou vítám všechny posluchače odpoledního vysílání. Doufám, že si užíváte pohodový start do nového týdne. Mé jméno je Terka Pufrka, vítám vás. No a mám tady pro vás opět spoustu zajímavých témat. Už za malou chvíli si například probereme jistou možnost, jak si zpříjemnit každodenní práci v domácnosti, protože vypadá to, že věda postupuje čím dál tím rychleji a technika jak by smet, takže možná už za malou chvíli odzvoní všem náročným domácím prácem. Určitě zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas, no a já posílám další muziku a bude tady například Voxel nebo třeba Waterfall od Michaela Schulte.

0: věcí.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No přátelé, jak jsem slíbila, pojďme se zaměřit na to, jak technika může pomoct při každodenních činnostech, protože v Číně, konkrétně ve Wuhanu, aktuálně představili úplně nového speciálního humanoidního robota, který dokáže uvařit, vyprat i uklidit, pověsit prádlo, no prostě úplně všechno, co si jenom dokážete představit. Já si myslím, že pokud se někdy dostane na klasický trh, tak se po něm naprosto strhne mela, protože kdo by nechtěl takového malého domácího pomocníka, který za vás bez řečí udělá úplně všechno. Teď ještě otázka, kolik třeba bude stát, protože mám teda popravdě obavu, že tohle bude šílená pálka. Přeci jenom jako, co si budem, když to člověk skutečně dělá každý den, tak to je neocenitelná práce, byť je za ní teda, ale možná, když už teda jste na té mateřské třeba dovolené a máte k tomu ještě to dítě. Na druhou stranu, právě tito roboti si myslím, že by mohli výrazně usnadnit. A já tak nějak věřím, že tak jako kdysi počítač, že jsme si říkali, představ si, že bys něco takového měl doma. A v dnešní době už je to zcela normální, tak věřím, že s těmito roboty uklízecími to bude úplně stejně.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, já jsem se dívala, že letos už je to normálně 3 roky, co nás opustila naprostá roková královna. Dalo by se říct, v jisté chvíli už roková babička, no prostě Tina Turner. Úžasná to bohyně s úžasným hlasem. A zrovna na mě vyskočilo při vzpomínce na výročí její smrti i video, kde ona v té době má nějakých 70 let. Absolutně řádí na pódiu a potom vběhne po traverze, která je nad diváky relativně dost vysoko a běží a zpívá uprostřed té traverzy. Je to neskutečně úzké, neskutečně vysoko a ona je tam normálně bez jištění, což si troufnu tvrdit, že třeba je náročné a velký adrenalin i pro mladého člověka v perfektní kondici, ale v 70 letech a ještě na vysokých podpatcích klobouk dolů. Někteří lidé prostě opravdu absolutně jsou důkazem toho, že věk neznamená vůbec nic, protože její energie byla opravdu fenomenální a to až do těch 83 let, ve kdy začala zpívat až tam nahoře. Musím říct, že na ní vždycky vzpomínám velice ráda. Její písničky jsou úžasné, takže posíláme pozdrav tam nahoru. Věříme, že v rockovém nebi pořádně řádí stále. No a my už se pojďme podívat, zdali budeme v následujících dnech řádit mezi kapkami deště a nebo nás čeká spíše sluníčko.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek nás bude lákat ven. Obloha by po celý den měla být jako malovaná. Úterý bude podle meteorologů jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se zítra mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Radio.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a i přesto, že my máme jaro v plném proudu, konec května, pojďme se podívat i do těch chladnějších měsíců, protože speciálně v listopadu nás čeká jedna velmi významná událost, o které je potřeba mluvit a připomínat i, a to je samozřejmě megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Bude 21.11., takže určitě si tohle datum dejte do svých diářů, ať tam máte volno a ať si to můžete přijít naplno užít, protože to rozhodně bude stát za to. Přijedou za námi skvělí umělci David Koller, Olympic, Lenny a Marpo, no a také kapela Europe, která přijede v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No já to vidím tak, že celá Ostravar Arena bude burácet úplně na plné pecky, takže věřím, že budete u toho, můžete si rezervovat lístky, čím dřív, tím líp.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pokud máte chvíli, zastavte se na našem Facebooku, kde se dneska ptáme, jakou máte zkušenost s realitními makléři. No, co jsem se dívala do komentářů, tak veskrze jenom pozitivní, třeba Hana píše určitě spokojenost. Měla jsem štěstí na velmi šikovného a příjemného makléře. No a pak je tady třeba i Monika, která píše za mě pozitivní, měli jsme tři makléře a všichni tři super. Já se teda připojuju, měla jsem zatím zkušenost pouze jednou, ale maximální spokojenost, a vy nám napište, jak to bylo u vás. Teď už se ale můžete těšit na zprávy ze světa i z domova od Honzy Gavelčíka, no a připojíme také čerstvé informace ze silnic.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
11: Autohruška.
10: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Vážná nehoda se řeší u Háje ve Slezsku na Opavsku na výjezdu na Dolní Benešov, srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka s vážným zraněním se stala taky na Jesenicku u obce Skorošice na trase Žulová Uhelná. Tady pro změnu boural motorkář, i tady zasahuje záchranka.
14: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Koncem týdne by měly dorazit bouřky. Dětské hřiště na brněnském obilním trhu čeká proměna. Hokejisty čeká za 20 minut utkání proti Norsku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. S počasím to tento týden bude jako na houpačce. Čekají nás jak velmi teplé dny, tak i ty chladnější, a o slovo se přihlásí i bouřky. Ty podle televize LTV Plus dorazí hlavně koncem týdne. Nejchladnějším dnem má být čtvrtek.
1: Morava aktuálně.
13: Koupaliště v Krnově zdraží vstupné. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek. Městská část Brno-Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na obilním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
15: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií. dobrý.
13: Změny budou probíhat od června do srpna.
4: Rádio Čas Sport.
13: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání mistrovství světa proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři nejspíš sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka. Utkání začne už za 20 minut. A taky zítřek bude jako malovaný. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
16: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
11: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
16: Ne, to by nefungovalo.
11: Myslím, že dělá OnlyFans.
16: Tak jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.

Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas a na chvíli se podíváme do světa celebrit a konkrétně se zastavíme u Zendaya a Toma Hollanda, což jsou aktuálně jedni z nejvyhlášenějších párů Hollywoodu a také jeden z těch nejstabilnějších. Už za sebou mají svatbu, která proběhla v letošním roce. Měli teda jeden z nejkrásnějších svatebních slibů, to se klidně mrkněte na internetu. No a když se jich ptali na to, v čem vlastně tkví to kouzlo jejich lásky, že se vzájemně podporují a opravdu třeba jako co se týče práce, oni jsou si maximální podporou i oporou. A Zendaya říkala, že si myslí, že to, že je pro ní Tom ten pravý, poznala ve chvíli, že nebyl to vztah, kde by čistě cítila jenom nějakou jako vášeň a motýlky v břiše, ale cítila naprostý pokoj, naprostý klid, jako by byla s někým, s kým se zná už roky, jako by se prostě mohla úplně uvolnit, být přirozená a žít naprosto vyrovnaně. A já si myslím, že tohle zní rozhodně jako dobré znamení, sice to třeba neodpovídá takovým těm klasickým láskám v pohádkách, třeba v Disneyho filmech, kde to prostě stříkají ty emoce ze všech stran, ale takový pocit bezpečí, to je v dnešní době k nezaplacení. Takže držíme palce, ať se páru daří i nadále, a to nejenom po té osobní stránce, ale samozřejmě i filmové, protože letos je s natáčením čeká hodně, hodně práce.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Přesně tak, milí posluchači, ladíte Rádio Čas a i dneska si od 18. hodiny užijete Music Box Rádia Čas s Alešem Škubalem. Nicméně teď si dáme něco z úplně jiného soudku, protože pokud nás poslouchají nějací milovníci koření a bylinek, tak tady máme jeden super tip pro vás, protože vědci se na to podívali jako z odborného hlediska a zjistili, že má extrémně velký smysl, když si ty jednotlivé bylinky a koření smícháváte dohromady. Tady opravdu platí, že společně jsme silnější, protože když toho smícháte více, tak to na naše tělo má výrazně lepší účinky, nežli každá bylinka a každé koření zvlášť. Když si posvítíme na ty, které jsou třeba nejúčinnější, tak to pozorovali především u chili papriček, u eukalyptu, takže mentol z máty, a zároveň se také velmi vysoce postavoval zázvor, a ideálně, když právě smícháte nějaké chili, mátu a zázvor, tak nejenom, že by z toho mohl jako vzniknout třeba docela dobrý drink, ale zároveň je to naprosto geniální bomba pro vaši imunitu, která si myslím, že se hodí za jakéhokoliv počasí, ale pojďme ji klidně budovat, ať na podzim jsme připraveni.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, pokud třeba uvažujete, že byste někomu chtěli koupit nějaký originální dárek, tak já si myslím, že mám v nabídce něco, co určitě nenajdete všude. Mrkněte na náš e-shop Pohodiák a tam je spousta věcí, které můžete koupit speciálně třeba pokud ten daný člověk má rád Rádio Čas, tak dokonce může nosit kousek historie přímo na sobě, protože my tam pro vás máme například upcyklovanou peněženku, kabelku a ledvinku, které jsou vyrobené z našich banerů. A taky posluchači právě mohou mít Rádio Čas v jisté podobě pořád u sebe. Mimo to tam najdete naprosto rozkošná bodíčka pro nejmenší fanoušky a posluchače, a nebo třeba různé herníčky, například Čas na kave. Já si myslím, že milovníci ranního vysílání tohle nesmí chybět ve vaší výbavě doma. No a teď už se společně pojďme podívat na to, jaké zítra budeme mít počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek nás bude lákat ven, obloha by po celý den měla být jako malovaná. Úterý bude podle meteorologů jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se zítra mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a všichni milovníci sportu, mám tady pro vás jeden super tip, konkrétně do Havířova, který hostí už 27. května mistrovství České republiky v boxu. Bude to konkrétně ve sportovní hale Slávy a Havířov už příští týden, no a bude to opravdu velmi prestižní turnaj. Po dlouhých letech se uskuteční mistrovství České republiky právě tady a jedná se celkově o 4denní turnaj, počínaje teda 27. květnem a vrcholovým finálovým galavečerem 30. května od 17. hodiny. Takže pokud si chcete užít tenhle skvělý zážitek, určitě u toho nesmíte chybět.
0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: letošní nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
5: Posloucháte Rádio Čas, no a už tady máme zprávy, které pro vás má Honza Gavelčík. Probereme informace ze světa i z domova a samozřejmě i čerstvou situaci na silnicích, abychom věděli, kde můžeme očekávat nějaké zdržení. No a pokud vy máte aktuálně času dost, tak určitě doporučuji mrknout na náš Facebook, protože tam nám můžete popsat své zkušenosti s realitními makléři.
6: Stále jsou problémy u obce Haj ve Slezsku na Opavsku na výjezdu na Dolní Benešov. Osobní auto srazilo cyklistu, nehoda je bohužel se zraněním. Dále se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici v Ostravě ve směru do centra města. Před Jirskou osadou tady se tvoří kolony.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V Česku roste zájem o rodinné domy. Zlínský kraj zaplatí projekty zlepšující život obyvatel. Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chce zúčastnit zápasů reprezentace. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O rodinné domy je čím dál větší zájem. Poptávka stoupá a díky tomu i jejich ceny. A stále žádanější jsou taky vilky. Češi mají zájem hlavně o objekty, ve kterých můžou rovnou bydlet. Klíčová je taky dobrá dostupnost do města.
7: Morava aktuálně.
6: Městský dům kultury v Karviné čeká proměna. Začala tu oprava vstupního vestibulu. Součástí renovace budou i úpravy povrchů, výměna vstupních dveří a instalace úsporného osvětlení. Rekonstrukce potrvá 4 měsíce. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony korun menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví cestu u sportovního areálu a obytné zástavby a Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
8: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života.
7: Rádio Čas, sport.
6: Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. Zítřek bude jasný až skoro jasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
9: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
11: Jako Líšková nebo Bednář?
10: No.
11: Bednářová, jo.
10: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
11: Ne, to by nefungovalo.
10: Myslím, že dělá OnlyFans.
11: Tak... Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.
7: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Které milujete.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladit Rádio Čas, no já jsem se koukala, že dneska 25.5. slaví narozeniny jeden velmi významný človíček pro Českou republiku, je to David Pastrňák. Má dneska krásných kulatých 30 a musím říct, že jsem se šla podívat na nějaké jako zajímavosti o něm a věděla jsem, že on patří mezi nejlépe placené hokejisty světa, ale že je to až takhle dobrý, to jsem netušila. Představte si, že si přijde měsíčně na více než 18 milionů korun. Na druhou stranu, ono se to opravdu dá pochopit vzhledem k tomu, co on předvádí v rámci hokeje a jak na sobě maká, tak rozhodně patří mezi světovou špičku. Mimochodem mě se velice líbí i to, že u něho jde vidět, že má srdce na správném místě, protože když třeba v roce 2020 vyhrál v zápase hvězd All Stars Game automobil, tak se rozhodl, že ho chce nechat a darovat samoživitelce, která pracovala jako zdravotní sestra na covidové pohotovosti. Takže opravdu krásné to gesto. No a jinak, jestli jako máte chvilku, mrkněte na jeho Instagram, protože já úplně miluju třeba ty videa, co přidává s manželkou Rebekou a zároveň s jejich dvěma dětmi, protože jestli si třeba vzpomenete, jak tenkrát jsme jako Češi vyhráli a ona tam byla, jeho manželka, měla v nosítku tu dceru a prostě tančila tam, fandila, pak jeli úplně bomby na pódiu. Za mě naprosto skvělý pár a jde z nich neskutečně pozitivní energie, takže držíme palce jak v osobním životě, tak samozřejmě i mnoho dalších úspěchů v rámci hokeje.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
2: Přátelé, jste s námi na vlnách Rádia Čas a pojďme si říct, kam si můžeme vyrazit za zábavou, protože mám tady dvě pozvánky na 30.5. a za mě obě dvě zní naprosto úžasně. Začneme dnem dětí ve Skalka Family Parku, kde mají všechny děti ten den vstup zdarma a čeká vás tam od 10. hodiny opravdu rozsáhlý program, DJ Radovan, různé soutěže, malování na obličej, workshop s klukama ze Švihej, takže skvělá sportovní zkouška vaší fyzičky, navíc s klukama je velká sranda, takže určitě doporučuju. No a v neposlední řadě nějaké tipy, triky, různá výuka správné techniky, zkrátka a dobře, rozhodně se nudit nebudete. A pozvánka číslo dvě míří ve stejný čas, tedy 30.5. na Slezská Fest, přičemž tam budou dvě stage, pro děti tam bude například Karol Aquido, Lollipops, Hopsalín, bublinková show Matěje Kodeše nebo talent show z Mimony a mimo to tam bude třeba DJ Lova, Atmo Music, DJ Lenny Beast, Pokáč, Turbo, Slza, Queenie, takže opravdu věřím, že kdo dorazí, litovat nebude.
1: Zapomeňte na obyčejný výlet.
3: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
4: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
5: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
7: To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, já si myslím, že pokud milujete animáky a celkově filmy, které jsou tak napůl pro děti, napůl pro dospělé, tak určitě patříte mezi milovníky Shreka. Mě teda upřímně překvapilo, vzhledem k tomu, že Shrek 5, který se tak trošku přeložil na příští červen, byť měl být hotov už v letošním roce, tak se objevila zpráva, že DreamWorks aktuálně pracuje už na 6. filmu o Shrekovi a mimo to se ještě maká také na spin-off o Oslíkovi a 3. film o Kocourovi v botách. Jako na jednu stranu se nestačím divit, ti do toho teda šlápli pořádně. Já si stejně pořád myslím, že ty první 3 byly úplně nejlepší, ale to tak ve většině případů bývá, že máme pocit, že to, co jsme viděli jako první, tak jsme si k tomu udělali ten největší vztah. Klidně mi napište, který třeba díl o Shrekovi je váš úplně nejoblíbenější. A kdyby náhodou mezi vámi byl nějaký jako úplně skalní fanoušek, který by třeba chtěl mít doma Shreka a jeho přátelé v takové té krásné drahokamové podobě, tak já jsem se teď dívala, byla mi nějaká reklama, tak kdybyste chtěli tu celou sadu, jo, že by tam byla jako Fiona, Shrek, Oslík, Kocour a k tomu i ten perníček, tak si připravte třeba jako 50 000 korun za ty malé figurky, kdyby náhodou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítřek nás bude lákat ven, obloha by po celý den měla být jako malovaná. Úterý bude podle meteorologů jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se zítra mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pokud stejně jako já patříte mezi milovníky sýru, tak vás bude určitě zajímat speciál pořadu Jeste s rozumem od FČ Rigler, který bude probíhat 28.5. A budeme se bavit o úplně všem, co souvisí se sýry. Konkrétně téma, které máme teďkom nejdříve, je mozzarella. Za mě naprosto geniální potravina, málo kalorická, zároveň výživná a skvělá, ale pojďme se podívat na to, co si o tom myslí naše odbornice Evička. A já jenom připomínám, že už zítra můžete poslouchat po 11. hodině premiéru tohoto pořadu a potom v sobotu po 10. a v neděli po 15. bude repríza.
1: Mozzarella. Jemný, lahodný sýr, který má svůj původ v Itálii. Většinou si ji teda spojujeme s pizzou a s obligátní kombinací olivový olej a bazalka. Nicméně, mozzarella má širokou škálu využití. Nebojte se jí zapékat, přidejte ji do těstovin, salátu a nebo třeba i do sýrové omáčky. Mozzarella je specifická v tom, že má sněhově bílou barvu a takovou tenkou lesklou kůru. A čím je zralejší, tím je mazlavější a získává aromatičtější chuť. Originální mozzarella se vyrábí z bůvolího mléka, ale dneska už na trhu najdeme spíše varianty z kravského mléka. Mozzarella patří k sýrům, které mají spíše tu nižší energetickou hodnotu. Každopádně pozor, pořád je to sýr, který obsahuje značné množství tuku, takže úplně nízkokalorická záležitost to není. Takže pokud hubnete, klidně sáhněte i po mozzarella light. Ale ať už zvolíte variantu takzvaně plnotučnou, light, bůvolí nebo kravskou, můžete se těšit na pořádnou porci vápníku a bílkovin.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaném

0: května do 7. června.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Prýve je světlo.
1: Přátelé, Rádio ČES je tady s vámi i při pondělním odpolední, no ale já už se s vámi pro dnešek musím pomalu, ale jistě rozloučit. Mějte se nádherně, hlavně ať máte co nejúspěšnější start do nového týdne. Těším se na vás zase při pátku po třetí hodině. Zdraví Terka Puferka a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Rádio ČES.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. A pozor, taky v Ostravě na ulici doktora Martínka stojí tady odstavené auto.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat i v červnu. Ostrava podpoří revitalizaci hřbitovů. Fotbalisté Baníku budou zítra v boji o záchranu hrát s Táborskem. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v reakci na zdražování ropy kvůli válce.
10: Morava aktuálně.
9: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 1,40 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, to nám řekne náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
11: I v tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvaní nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
9: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. Staroměstská kasárna v Olomouci čeká proměna. V objektu vznikne pobytové zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Plánovaná rekonstrukce rozlehlé budovy na sociální zařízení se 130 lůžky bude stát desítky až stovky milionů korun.
10: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. Taky zítřek bude slunečný, naměříme až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje pondělní podvečer na Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
13: Jako Líšková nebo Bednář?
12: No.
13: Bednářová, jo.
12: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
8: Ne, to by nefungovalo.
12: Myslím, že dělá OnlyFans.
8: Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim.
10: Radio Čas. Music Box Rádia Čas.
13: Další vydání Music Boxu Rádia Čas je tady. Neseme nejžhavější drby, kdo s kým a za kolik, co právě hýbe Evropou a sociálními sítěmi. Ano, dnešní titul hudební speciálky Rádia Čas je Pop Story. Co v něm? Tak tohle vám to opravdu nesmí uniknout. Hudebním světem vás i dneska provede Aleš Šklubal a jdeme rovnou na věc. Když se řekne světová popová královna, většině z nás se vybaví Taylor Swift. A teď právě ona v hitparádách buduje s novou singlovkou. Chcete-li videoklipem k singlu Elizabeth Taylor, o kterém no fandové na sociálních sítích píšou jako o jednom z jejich nejstylovějších videoklipů vůbec. Kritici navíc oceňují elegantní poctu hollywoodské ikoně. No a velkou pozornost vzbudil také Ed Sheeran. Jeho nová singlovka se jmenuje Safír. No a okamžitě se zařadila mezi nejstreamovanější novinky v Evropě. Já tomu říkám na první dobrou. Prostě Ed je opět v hitparádách a potvrzuje, že na co sáhne, tak to se mění v hudební zlato. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a klidně, jak vždycky na začátku říkám,

titulem Pop Story a teď se podíváme na další dvě hvězdy, které v posledních dnech, no doslova, ovládly sociální sítě. Dua Lipa znovu ukázala, že má skvělý smysl pro humor. Během svého koncertu v Madridu si totiž všimla fanouška, seděl v první řadě, který držel transparent s nápisem, že kvůli jejímu vystoupení zrušil vlastní svatbu. Dua se začala smát a okamžitě se ho zeptala, jestli si je svým rozhodnutím doopravdy jistý. Video se během několika hodin samozřejmě rozletělo po TikToku a Instagramu a fandové ho označují za jeden z těch nejvtipnějších momentů jejího turné. Sama Dua později přidala záznam na své sociální sítě a napsala, že doufá, že ženich nelituje. Tak ještě jeden příběh tady mám. Lady Gaga zaujala fandy úplně jinak. Na sociálních sítích zveřejnila krátké video ze studia, kde si zpívá zatím neznámou melodii. Video trvá pár sekund, ale stačilo k tomu, aby se strhla obrovská lavina spekulací. Fandové debatují o tom, jestli tohle bude nebo nebude její nový single. Lady Gaga mlčí a fandové píšou čím dál tím více. Prostě o tom se nemluví, jako by nebyl. Na rádiu Čas ladíte Music Box

0: Music Box Rádia Čas.
1: Posloucháte Music Box Rádia Čas a teď přichází dvě velké ikony pop music. Jedna je z Ameriky a druhá z Česka, ale hezky po pořádku. Madonna oznámila vydání alba Confessions 2. Novinka bude 15. studiovkou a vyjde 3. července. Předchozí deska Madame X vyšla, si dobře vzpomínám, v roce 2019 a to už je hodně dávno. No a proto půjde o jednu z hudebně, těch největších událostí letošního roku. A nová deska bude hodně roztancovaná a královna světového popu tvrdí, že taneční parket je rituální prostor, kde jazyk je nahrazený pohybem. A je to místo, které lidi spojuje se všemi jejich bolestmi a zranitelností. Obrovská pravda. Od Madony za chviličku mega hit Hang Up a klidně to s námi můžete roztancovat. No a pozor, pozor, protože tohle je také velikánská hudební událost. Zpěvačka Eva Farná a kapela Miraj přicházejí s novým singlem Vzpomeneš si? Přestože se jedná o propojení dvou výrazných jmén české hudební scény, tak vznik téhleté písničky byl absolutně spontánní a neplánovaný. Víme, že Eva Farná se chystá na 3 obrovské koncerty v pražském Edenu v polovině června. No a kapela Miraj vystoupí na stejném místě o rok později. Nový duet tak přichází v čase, kdy se oba připravují na zásadní momenty své kariéry. No a ještě Eva k hitu řekla, že je hodně ráda, že do toho Miraj šel s ní, že na písničku se vztahovou tématikou prostě nebude sama. A tak si ji dáme. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Mailbox Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
10: Thermal park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
11: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
0: Filmtime na Rádiu Čas.
12: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka.
0: Nezapomeňte!
12: Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Music Box Rádia Čas se dneska proměnil v Pop Story a teď v něm přichází dvě jména, která milujeme. A opět to bude půl na půl, tedy česky a světově. 10 let po svém posledním solovém projektu se Bruno Mars vrací s netrpělivě očekávaným, a to čtvrtým albem, jmenuje se Romantic. Tahákem nového alba je single Risk It All, který dokonale, já bych řekl, vystihuje název celé desky, protože skladba je takovou výpovědí o naprosté odevzdání zdanosti a ochotě vsadit vše na jednu kartu v zájmu lásky. K tomu to nejlepší z klasického soulu a latino prvky akustické kytary. Za mě palec nahoru. Tohle je hit parádová trefa do černého. No a teď, jak jsem slíbil hezky česky, Marek Ztracený je tady s novým singlem. Jmenuje se Modlitba za pátek. Hymna Čekání na víkend má i video, které rozhodně baví, máte-li chviličku, mrkněte na to. A co si budeme, ty vole, ať už je pátek, to je věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje snad každý z nás. Za mě je to hymna všech, kteří už od pondělí vyhlížejí pátek. No a věřte nebo ne, písničku napsal Marek po nevydařeném pondělí, kdy si řekl, ty vole, ať už je pátek. No, ještě k tomu dodám premiéra živě, pokud tam budete, na Letné. Na Rádiu Čas ladíte Music Box.

Čas. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska je to spíš pop story a já mám pro vás další příběhy, třeba Justin Timberlake. Během vystoupení v Kodani si všiml, že mu někdo z publika hodil na pódium kšeltovku. Justin, no, nejdříve chviličku se pobaveně díval na kšeltovku, pak se ji nasadil a pokračoval ve zpěvu a za chviličku mezi písničkami prohodil, že má asi nového stylistu přímo z publika. Video se během několika hodin rozšířilo po TikToku a Instagramu a fandové začali řešit úplně všechno. Od značky kšeltovky a jestli Justin kšeltovku vrátí a tak dál a tak dál. Člověk by řekl absolutní blbost, ale právě o tom se mluvilo nejvíce. Více než o jeho fantastickém koncertě. No a něco podobného má za sebou také Ava Max. Na svých sociálních sítích sdílela video ze zákulisí natáčení nového videoklipu. No a původně šlo o úplně běžný moment. Jenže pozor, v jednu chviličku se situace nečekaně zvrhla. Do záběru běhl pes jednoho z členů štábu, který se rozhodl, že se prostě natáčení zúčastní po svém. Ava nejdříve zůstala překvapená, ale během vteřiny začala improvizovat a celou situaci otočila ve vtip. No a video potom Ava zveřejnila bez střihu a fandové ho okamžitě přijali s nadšením. Během krátké doby nazbíral klip 100 000 lajků a ukázal, že nechtěné baví někdy více než dokonalé věci. A že my moderátoři bychom mohli vyprávět. Tak jo, na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem, ale teď to budou Ava Max a Justin Timberlake.

0: Rádia Čas.
1: Dnešní pop story aneb Music Box Rádia Čas jde do finále a o čem se teď hodně mluví je také mega koncert Rádia Čas. Už známe line-up a 21. listopadu budou s námi v Ostravar aréně David Koller, skupina Olympic, Lenny, Marpo a také rocková legenda skupina Europe, která rozjela turné k albu Final Countdown. To slaví 40 let od svého vydání a jediný koncert, znovu to podtrhnu, jediný koncert v Česku budou mít Europe v rámci megakoncertu Rádia Čas. Lístky prodeji přes naše webovky a tak hudební tečkou dnešního Music Boxu budou David Koller a právě speciální host megakoncertu Rádia Čas skupina Europe. A platí Music Box vždycky v pondělí v premiéře po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. od Aleše Šklubala. Ať vás muzika baví a těším se.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
3: Autohruška.
2: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
2: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no, já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
2: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
2: Takže... Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim. Rá.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

Thermal park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk. Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.

0: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
2: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
2: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
2: Tak jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
3: Autohruška.
2: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
5: www.podpovrchem.com.
4: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
2: Jako Líšková nebo Bednář? No. Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
2: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
2: Tak... Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Hity, které milujete.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
2: Jako Líšková nebo Bednář?
1: No.
2: Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
2: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
2: Takže... Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, je Lenka a Radim.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Mimochodem, jméno by bylo moje nebo tvoje?
2: Jako Líšková nebo Bednář?
1: No.
2: Bednářová, jo.
1: Tiffany Bednářová. Já nevím, no. Já myslím, že by kradla. A Tiffany Líšková.
2: Ne, to by nefungovalo.
1: Myslím, že dělá OnlyFans.
2: Tak... Jo. Dvě jména, která uslyšíte každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, je Lenka a Radim.
0: Radio Čas.

Hity, které milujete.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Nossa!

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.